Ve vysílání Krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, no a mnozí z vás řešíte samozřejmě problém, pokud nenabíjíte, s drahým benzínem a naftou. No a Krokodýl má opět pro vás hektolitry benzínu a nafty. Ano, opět budeme soutěžit, rozdávat a možná právě vy dotankujete do své nádrže úplně gratis. Laďte Krokodýla, vyplatí se to. Benzín nebo naftu gratis rozdává Krokodýl. Kde vám teď Jarek Hemala přeje krásný poslech.

na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Novinka Rádia Krokodýl. Leon.

A mě krokodýla si užíváme hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat na poslední průzkum. Zdražení sportovních kroužků pociťuje totiž 60% z vás rodičů. Ano, zdražení sportovních kroužků pro děti s příchodem nového školního roku zaznamenalo v Česku 60% rodičů, což je o 6% bodů méně než loni. Proti minulému školnímu roku se cena kroužků podle asi 39% rodičů zvýšila v průměru o 250 až 500 korun. Vyplývá to z posledního průzkumu. Tak doufám, že vaše děti, když už do toho kroužku chodí, rádi sportují, užívají si to. Vy si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Lezo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
1: Uni Hobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
1: Tyto léta zvládnete s Krokodýlem, protože pro vás máme soutěž o klimatizaci zdarma. Soutěžíme o klimatizaci a stačí poslouchat vysílání a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní hity s klimatizační tematikou, neváhejte ani vteřinu a volejte Studio Krokodýla, klimatizace je vaše. Za sebou musí zaznít Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. Držíme palce.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Dobré ráno Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: nechoď do té vody.
1: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
2: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
3: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
6: Je to tak, krokodýláci, tak co kdybychom vám nasypali do peněženky 106 tisíc korun? To je slušný balík, co? Peníze, kdy můžete letět s kompletní rodinou na dovolenou, a ještě vám zbyde kapesné. Tyto peníze můžete vyhrát za uhodnutí našeho tajemného zvuku.
5: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 106 tisíc korun.

0: Pěkně ráno, jste s Krokodýlem.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Pěkné ráno, krokodýláci, čtvrtek, no a do toho taky benzín zadarmo. Ano, pokud se chystáte do práce, do školy, tak mám pro vás dobrou zprávu. Můžete jezdit díky Rádiu Krokodýl zadarmo. Jaký je dnešní výherní hit? Dobře poslouchejte.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit.
2: Sorry, že mám rád hory, je to dlouhodobý vztah, je to malá story.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.

Pěkně ránko, krokodiláci. Je tady čtvrtek, tak možná už hity třeba na cestu do práce, do školy, no a pokud jste se probudili a snídáte, přejeme dobrou chuť, dejte si nějaké dobré kafíčko. My za okamžik taky zjistíme, co je nového, čekají nás čerstvé zprávy, no a taky samozřejmě počasí, jak bude na cestu do práce nebo do školy. Tak krásný čtvrtek, dneska s Katkou a Jirkou.

0: Pěkně ranko, Michel Telo, dneska s vámi Jirka a...
1: Katka, hezké ráno přijeme s někým a úplně zarazil.
0: Je tady připravená, co si dáme do zpráv?
1: Máme zprávy, soud v Brně se bude zabývat odvoláními v případu úmrtí studenta na výcviku, víc už za chvíli.
2: Radio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: Už 6. hodině Katy Perry, Hot and Cold. Dáme si pal. Budu Miraj. I půlčasí sledujeme.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska čekáme na jižní Moravě převážně polujasno. Teploty budou příjemné kolem 26 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat odvoláním v případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Okresní soud ve Vyškově obžalovaným zdravotnicím dříve uložil podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti, že nám hrozilo až 6 let vězení.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Lokomotiva se včera u Kyjova na přejezdu střetla s osobním vozem. Řidič auta na místě zemřel. Provoz na trati mezi Nemoticemi a Kyjovem byl zastavený. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Hasiči včera zasahovali u lesního požáru na Žďársku. Oheň zasáhl plochu asi 1,5 hektaru. Na hašení plamenu u obce Chlebské nasadili hasiči i vrtulník. Škodu odhadli na 200 000 korun a příčinu zjišťují. Slavný golfista Tiger Woods přistoupil na dohodu o přiznání viny za bezohlednou jízdu v souvislosti s březnovou nehodou. Od soudu za to dostal mírnější trest v podobě 5letého zákazu řízení. Při předjíždění vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na bok.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, Kuba je v terénu, jak to jezdí?
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy na půltém kilometru došlo k nehodě osobního auta s nákladním v pravém pruhu. Zdržíte se v koloně zhruba od exitu 3. Na 52 z Pohořelic do Brna u Rajhradu u čerpací stanice bouralo také nákladní auto s osobním, tam ale zatím projíždíte bez zdržení. A provoz pomaluje na hlavním tahu ze Svitav do Brna před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koktelšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pěkné ránko s Jirkou.
1: A taky s Katkou, krásné ráno. I dnes soutěžíme o benzín zadarmo.
0: Ano, je tady benzín.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Zeptáme se Katky, kdy naposledy tankovala a jestli má dostatek benzínu.
1: Prosím tě, zrovna ráno jsem jela do práce, říkala jsem si, že tenhle týden ještě dojedu, ale v pondělí budu muset tankovat.
0: Pozor, ale Katka bude tankovat za své a my můžete tankovat zdarma. Výherní hit pro dnešní den.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká na kvašené ženě: hádej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hádej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: David Guetta na kroku dílo a taky Jennifer Lopez, Save Me Tonight. A přesně to je ten typ songu, který vám ráno připomene, že dneska bude pěkně veselo.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
0: No a teď se jdeme podívat na významné události dnešního dne. Dobře poslouchejte. Dnes je čtvrtek 3. září, svátek slaví Bronislav a Bronislava, tak nezapomeňte, pokud znáte tady někde nějakého z Brna, z Vyškova, Hodonína, Břeclavy, z Znojma, z Blanska. No a dnešní datum má zajímavou automobilovou stopu. V roce 1875 se narodil Ferdinand Porsche, jeden z nejslavnějších automobilových konstruktérů. Přesně před 59 lety 3. září roku 1967 zažilo Švédsko obrovskou dopravní revoluci. Během jediného dne přešlo z jízdy vlevo na jízdu vpravo. No a ještě výlet do vesmíru. V roce 1976 přišla americká sonda Viking 2 na Marsu a poslala na Zemi detailní barevné snímky povrchu rudé planety úplně poprvé. To je takové dnešní kalendárium, krokodýláci. Víme, co se děli a taky, co se dělo.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
0: Přejeme pěkné ráno, 6 hodin 13 minut. Hity na cestu třeba do práce, pokud máte ve škole třeba na 7, taky do šaliny vám posílám Miraj. Vedle tady usínám. Přejeme pěkné ráno.

0: Pěkné ráno, krokodýláci. 6 hodin, 19 minut. Jak šla dneska Katka do práce? Co si dala na sebe? Jak doporučíš se obléci?
1: Já mám každý den riflovou bundičku zatím.
0: Takže univerzální je takové oblečení, i když je chladněji. Co nás čeká?
1: Čekají nás stručné zprávy a předpověď počasí.
0: No a my vám prozradíme, že teď aktuálně máme v centru Brna 14 stupňů Celsia. Odpoledne budou teploty kolem 27 stupňů a počítejte s tím, že bude přibývat oblačnost. Víme, jak bude.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Jihomoravští hygienici v létě zkontrolovali 102 dětských táborů a jiných podobných akcí. Zjistili 7 pochybení a udělili 3 pokuty v celkové výši 20 000 korun. Souvisely například s nedostatky ve stravovacím provozu nebo chybějícími doklady o povinném očkování. Koupací sezona v Hustopečích na Břeclavsku skončila a včera správci začali s vypouštěním bazénu na koupališti. Voda ale najde další využití. Policejní odborníci včera přistoupili k exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce 4. kola první ligy Hradec Králové 1-0. Brněnský nováček se po návratu mezi elitu posunul v tabulce na 2. místo za Slávii. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
8: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýlánci, pěkné ráno, 6 hodin 31 minut.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: No a Katka už bere do rukou tankovací pistoli, je připravená, bude tankovat.
2: Budu tankovat, ale vy můžete tankovat zadarmo a stačí vychytat výherní hit a benzín nebo nafta je vaše.
0: No a pojďme se podívat, už vyhrál.
3: Ahoj, jmenuji se Tomáš Procházka, vyhrál jsem benzín zadarmo od Rádia Krokodýl. Moc děkuji. Poslouchám momentálně na dálnici D2 směr na Brnovo od Hodonína.
0: No a my si taky představíme další výherní hit, který vám dotankuje, že?
2: Ano, dneska jsou to opět Radeček a jejich písnička Hory.
0: Tak se ještě.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné ráno taky všem šoférům, víme, jak to jezdí. Jakub je v terénu.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy na 0,5 kilometru došlo k nehodě osobního auta s nákladním v pravém pruhu. Zdržíte se v koloně zhruba od exitu 3. Na 52 z Pohořelic do Brna u Rajhradu u čerpací stanice bouralo také nákladní auto s osobním, tam ale zatím projíždíte bez zdržení. A provoz zpomaluje na hlavním tahu ze Světa do Brna před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: MC je Krokodýl. Pěkné ráno.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Katka už bere mikrofon a jdeme za prcky.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč nám musí padat zuby.
3: Aby jsme byli velký.
4: Protože nikdo je může blouknout do ně nebo něco.
5: Protože musí vypadat.
6: Protože si je moc nečistíjou.
7: Protože tam máme kazy.
8: Vypadávají nám zuby, protože si je nikdy nečistíme a potom nám tam lezou červíky a vždycky nám tam štípou.
0: No červíci v zubích, co, Katko? Měla jsi nějakého červíka?
2: Neměla, ale mýho si nečekají rovnátka a budou mu trhat kvůli tomu dva zuby, tak aj, to mělo tak trošičku líto.
0: A lepší než ty červíky.
2: No to jo.
0: Krokodýláci, tohle jsou naši nejmenší posluchači.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Pěkné ráno, dneska s Jirkou.
1: A s Katkou krásné ráno, teď pro vás máme stručné zprávy a předpověď počasí.
0: 6 hodin 41 minut, dneska čekejte převážně polujasnou oblohu, odpoledne se nám zatáhne, teploty budou na jižní Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Městský soud Brně se včera začal zabývat žalobou židovské obce Brno na určení vlastnického práva k budově bývalého spolkového domu na adrese Koliště 45. Židovská obec tvrdí, že utrpěla majetkovou křivdu, když kupní smlouva z roku 1957 byla neplatná. Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle premiéra Andreje Babiše velmi vážné a musí být důkladně vyšetřeny. Česko je připraveno spolupracovat s Německem a dalšími partnery a podporovat veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti. Americký herec a režisér George Clooney při včerejším zahajovacím ceremoniálu Benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. Také prohlásil, že Spojené státy nyní vedou nekompetentní lidé a že výsledek listopadových voleb do kongresu by mohl znamenat návrat k normálu. Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startu svých týmů v mezinárodních soutěžích, včetně mistrovství světa, který Mezinárodní federace potvrdila na konci července. Slyšení se uskuteční koncem října. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
2: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
3: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři

0: mat.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Pěkné ranko, krokodýláci, rok 1998, Alanis Morissette. Kolik bylo Katce v roce 1998? Jak umí rychle počítat, co?
1: Prosím tě, 20.
0: Fakt?
1: Já jsem 78, tak to se počítá.
0: Tak to to se počítá fakt hezky. Pěkné ráno, krokodýláci, máme něco extra? Hlavně se jim to pěkně povedlo.
1: Je to tak, fotbalisté brněnské zbrojovky porazili ve včerejší domácí dohrávce čtvrtého kola první ligy Hradec Králové 1-0. No a v tabulce je zbrojovka aktuálně druhá za Slaví. Na jejíž půdě se odehraje nejbližší utkání zbrojovky, a to tuto sobotu. Ale my pro vás chystáme vstupenky na další domácí zápas a ten nejbližší bude příští sobotu, kde to bude teda hodně pikantní, protože proti sobě nastoupí zbrojovka a Artis.
0: Bude to velké, bude to domácí, takzvaně domácí brněnské derby. A my pro vás budeme mít v tom nejlepším poránu vstupenky, tak nás pozorně poslouchejte. Fandíme s vámi.

0: These beautiful things that are.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: za stole.
1: Pěkně ranko krokodýláci, tak Katko, jak to mají děti za hodinku?
2: To no, za hodinku zvoní. Už bude zvonit, já myslím, že už si pomalu zvykají.
1: No, tak zvykáme si, za 2 minuty, 7. hodina, čerstvé zprávy, o čem budou?
2: Akademický senát JAMU vybere dnes v Brně rektora, víc už za chvíli.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
7: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
6: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
7: Má dovolenou, pane řediteli.
6: Tak to se můžeme jít klouzat.
8: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
9: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 7. hodině z Krokodýla Hunter x Golden. Head away. A budou taky kabáti. Už je to je tady 7. hodina.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pěkné ranko krokodýláci. V Brně máme teď kolem 15 stupňů. Během odpoledne ale půjdou teploty rychle nahoru. Naměříme teploty kolem 27 stupňů. K tomu polojasnou, později zataženou oblohu.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 7, hezké ráno.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně se dnes sejde k volbě rektora. Kandidují Petr Francán z divadelní fakulty a Vít Spilka z hudební fakulty. Volba se odehraje v divadle na Orlí.
9: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
2: Provoz na D1 u Vyškova byl po noční nehodě před 5. hodinou raní obnoven. Policie odkláněla dopravu. Na dálnici ve směru na Ostravu srazilo ve středu pozdě večer osobní auto člověka.
9: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
2: Úterní požár ve Velkých Pavlovicích zasáhl podle České televize azyl pro opuštěné kočky. Z místa se podařilo zachránit 33 koček a 2 psy. Některá zvířata si přivzal jiný útulek z kobylí. Další jsou na obecním úřadě ve Velkých Pavlovicích. Úřadující olympijské šampionky a mistryně světa Italky porazily ve čtvrtfinále mistrovství Evropy volejbalistek v Brně Švédsko 3-1 na sety. Do sobotního semifinále v Istanbulu postoupil i další favorizovaný tým. Srbky zdolali Řecko 3-0.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: No, Jakub už za vás projíždí brněnské a jihomoravské silnice, jak to jezdí?
11: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna z Bratislavy po D2 se již kolona po nehodě rozjela. Momentálně tam popojíždí převážně nákladňáky kvůli silnému provozu a dopravnímu omezení. S kilometrovou kolonou počítejte na příjezdu do Brna do části Tuřany od obce Telnice. A na D52 z Pohořelic do Brna u čerpací stanice u Rajhradu stojí osobní auto s nákladním po nehodě. Blokovaná je Krajnice a z části pravý pruh. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Koptilšár.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
12: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Pěkné ranko, dneska je po ránu s vámi Jirka.
1: A taky Katka, chystáme pro vás brněnské Hantec.
0: A do toho tankujeme benzín zadarmo.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrá.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No a co pak jsou kalhoty, člověk?

0: Možná, že jste právě teď usedli do auta, jedete do práce, do školy, my vám k tomu hrajeme Krokodýl.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: No a na řadě je brněnská řeč jménem Hantec a budeme soutěžit, Katko, co tam máš z dáreček?
2: Soutěžíme právě teď, tak můžete volat studio 603 103 103 a máme tady pro vás přihlašovací kód do portálu edisonline.cz na 365 dní, což je český filmový portál, na kterém si můžete pouštět různé filmy a seriály.
0: Gratis od Krokodýla. No a Žanek nám prozradí, co dneska chceme rozlousknout.
3: Star jak svíňa z Kroxny. Gomete, kdo to je špicová kobra?
0: To by mohlo být jednoduché, že? Zeptali jsme se i v ulicích, co to podle vás je?
4: Velký chlap.
5: Hezká ženská.
6: Sexy ženská.
7: Bezva ženská.
0: Uvidíme i na telefonní lince. Tady je Radio Krokodýl. Pěkné ráno.
2: Nikdo
0: tam.
2: Tam
0: někdo vypadl spíš. Tak, telefonní linka 603 103 103 je volná od této chvíle. No a budeme zvedat. Zeptáme se opět dalšího z vás, co to znamená špicová kobra. Tak, jdeme na to. Krokodýl. Kdo tam? Pěkné ráno.
8: Ahoj, to je Petr.
0: Petře, odkud nám voláš?
8: Z Brna, Lidíškovec.
0: Jedeš do práce, do školy?
8: Ne, nemám volno dneska.
0: Klídeček,
2: se
0: ten se má, že?
8: Pohoda, ano.
0: Tak pojď to rozlousknout, co to podle tebe je?
8: Česká holka.
0: Že by? Žanku?
3: Špicová kobra nebo líbetelná Havaj nebo láčová debresínka je krásná dívka. Takových je v Brně hafo, tak nějakou potkejte a mějte betelný den.
0: A my ti gratulujeme.
2: Ano, vyhráváš, gratulace.
8: Díky.
0: Budeš si pouštět filmečky gratis za uživolno. Pěkné ráno, ahoj.
8: Díky, ahoj.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: Pěkně ráno, krokodýláci, dneska s Jirkou.
1: A taky s Katkou, hezké ráno, teď prozradíme, co je nového a taky jak dnes bude.
0: 7 hodin 20 minut je tam příjemně, polojasno, v Brně teploty kolem 16 stupňů, nejtepleji je teďka v Hodoníně plus 20. Jinak bouřka kolem Vyškova, tak počítejte s tím, že dneska čekáme převážně později zataženou oblohu, teploty kolem 25 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. 3 týdny na vystěhování dostali obyvatelé ubytovny Hotel Podlesí v Kohoutovicích. Vystěhování se týká i starších lidí a rodin s dětmi. Podobná komplikace čeká obyvatele ubytovny Pohoda ve Vlhké ulici, kterou provozuje stejný člověk. Radnice lidem pomůže s hledáním nového bydlení. Kvetoucí pásy mohou sehrát důležitou roli nejen v zemědělství, ale také v lesních a okrasných školkách. Podporují přirozené nepřátele škůdců a zvyšují vitalitu mladých borovic, ukázala to studie vědců z Brna. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za rovnátka ani za jiné zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Dětský ombudsman se zabýval konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka. Wimbledonská šampionka Linda Nosková, Jiří Lehečka a Karolína Muchová postoupili do 3. kola tenisového US Open. Neuspěla naopak Karolína Plíšková. Dohrávku 1. kola zvládla Nikola Bartuňková. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5 týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu tu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.

Budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý.

0: na Krokodýlu písnička z roku 1994, z roku, kdy Krokodýl začal vysílat úplně poprvé.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Přejeme krásné ráno s Katkou.
2: A s Jirkou přejeme krásný den. No a samozřejmě soutěžíme o benzín zadarmo a stačí vychytat výherní hit.
0: Nažo vychytáte, tak se radujete.
3: Ahoj, jmenuji se Tomáš Procházka, vyhrál jsem benzín zadarmo od Rádia Krokodýl. Moc děkuji. Poslouchám momentálně na dálnici D2 směr na Brnovo od Hodonína.
0: Ať už jste na dálnici nebo jedete po městě, můžete vyhrát benzín.
2: Můžete, stačí, když dnes vychytáte kapelu Opět a Radeček a jejich hit Hory.
4: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Tohle je hit, který vám vynese benzín zadarmo. Jedete, jste tady správně, víme, jak to jezdí.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme za Jakubem.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna z Bratislavy po D2 se již kolona po nehodě rozjela. Momentálně tam popojíždí převážně nákladňáky kvůli silnému provozu a dopravnímu omezení. S kilometrovou kolonou počítejte na příjezdu do Brna do části Tuřany od obce Telnice. A na D52 z Pohořelic do Brna u čerpací stanice u Rajhradu stojí osobní auto s nákladním po nehodě. Blokovaná je krajnice a z části pravý pruh. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, pěkné ráno, 7 hodin, 36 minut.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a hlavně pěkné ráno všem dětem, protože teď je ten čas, kdy přijíždí do škol, do školek.
2: A právě do školky, no tak právě. Tam míříme. Do školky v Králově Poli, kde se ptáme, proč se smějeme.
3: Když někdo udělal něco legračně, tak to je legrační. Protože někdo viděl Maxi Psafíka v televizi.
4: My se smějeme protože máme z něčeho radost, anebo že někdo dělá blbiny nebo srandy.
5: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
0: A nejkrásnější je, když se někdo usmívá. Tak Katko, ze školky, míříme dál?
2: Jo, pojďme dál, jedem.
0: 7 hodin, 36 minut.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: co krokodýláci, stíháte to do školy, do práce. My vám k tomu hrajeme 7 hodin 40 minut. Já jsem Jirka.
1: A já Katka, máme pro vás stručné zprávy a předpověď počasí.
0: Teploty je celkem příjemné, pro někoho možná chladné. Teď aktuálně měříme v centru Brna 17 stupňů, ale nebojte, odpoledne bude až plus 27.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Jihomoravští hygienici v létě zkontrolovali 102 dětských táborů a jiných podobných akcí. Zjistili 7 pochybení a udělili 3 pokuty v celkové výši 20 000 korun. Souvisely například s nedostatky ve stravovacím provozu nebo chybějícími doklady o povinném očkování. Koupací sezona v Hustopečích na Břeclavsku skončila a včera správci začali s vypouštěním bazénu na koupališti. Voda ale najde další využití. Policejní odborníci včera přistoupili k exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce 4. kola 1. ligy Hradec Králové 1-0. Brněnský nováček se po návratu mezi elitu posunul v tabulce na 2. místo za Slávii. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Na zdraví.
5: Vypadáš utrápeně, řediteli.
4: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
5: No, to znám. Všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
6: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
7: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: pěkné ránko. S krokodýlem 7 hodin 49 minut jdeme do ulic.
1: Dámy a pánové, blbec nakonec.
0: Katka tam jednoho má, o kterém ví.
2: Mám tady takovou kuriozní situaci, kterou řešili v úterý před půlnocí brněnští strážníci. V Křenové ulici si hlídce stěžoval muž, kterému před časem z kola někdo ukradl sedlo, ale údajně to neřešil, protože šlo tak jako o prkotinu. Jenže o týden později si na stejném místě všiml, že vedle svého uzamčeného kola bez toho sedla tedy přibylo ještě jedno kolo a na něm ke svému překvapení poznal to své odcizené sedlo.
0: Tak to vyšlo teda hezky.
2: Jo, to vyšlo krásně, no a k tomu jízdnímu kolu po chvíli přišel slovensky mluvící muž, který tedy potom strážníkům přiznal, že sedlo opravdu před týdnem ukradl on a následně si ho připevnil na svoje kolo a

0: Tak tenhle chlapík vyfasoval pokutu, ale to, že to svoje kolo s ukradeným sedlem zaparkuje hned vedle kola, kterému to sedlo ukradl, to mu říkám taktický tah.
1: Ale víš co, třeba si ho jenom půjčil.
2: No. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: síto.
1: Pěkné ránko, krokodýláci. Blíží se 8 hodina s Katkou čerstvé zprávy.
2: Pěkné ráno. Soud v Brně se bude zabývat odvoláními v případu úmrtí studenta na výcviku. Víc ve zprávách.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás do muzea. Soutěž Mladý těšanský kovář je tradiční akce konaná v barokní kovárně v Těšanech. Letos budou mladí kováři tvořit na téma z říše fauny a flóry. Těšit se můžete také na program pro děti. Kovárna bude pro veřejnost otevřena zdarma. Soutěž Mladý těšanský kovář se koná v Těšanech už tuto sobotu.
4: Radio Krokodýl.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Bylo jasné, že zatažená obloha, ta bude dominovat obloze nad Jižní Moravou. Teď aktuálně v Brně teploty kolem 16, v Horoníně máme teploty kolem 18 stupňů Celsia. Dnes čekáme maximálky kolem 27 stupňů.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 8, hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Krajský soud Brně se dnes začne zabývat odvoláním v případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Okresní soud ve Vyškově obžalovaným zdravotnicím dříve uložil podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti, že nám hrozilo až 6 let vězení.
4: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
2: Lokomotiva se včera u Kyjova na přejezdu střetla s osobním vozem. Řidič auta na místě zemřel. Provoz na trati mezi Nemoticemi a Kyjovem byl zastavený. Zavedena byla náhradní autobusová doprava. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.
4: Rádio Krokodýl. Žďársko.
2: Hasiči včera zasahovali u lesního požáru na Žďársku. Oheň zasáhl plochu asi 1,5 hektaru. Na hašení plamenů u obce Chlebské nasadili hasiči i vrtulník. Škodu odhadli na 200 tisíc korun a příčinu zjišťují. Slavný golfista Tiger Woods přistoupil na dohodu o přiznání viny za bezohlednou jízdu v souvislosti s březnovou nehodou. Od soudu za to dostal mírnější trest v podobě 5letého zákazu řízení. Při předjíždění vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na bok.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už pohled za volant, za řídítka. Jakub ví, jak to jezdí. Zdravíme.
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně narůstají kolony kvůli ranní špičce. Očekávejte více než 2-kilometrovou na výjezdu z Bystrce k Žabovřeské ulici. Přes kilometr má na Poříčí do centra před Vídeňskou a ze všech stran je ucpaná ulice Zvonařka u Dornichu. Pomalu se jede převážně v pravém pruhu na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od Ostrovačic. Na cestě z Vyškova do Brna vázne doprava u exitu 210 na Holubice. A po nehodě zůstává omezený provoz na 52 ve směru do Brna od Pohořilic za nájezdem od Rajhradu. Kolona tam má zhruba kilometr, ale ucpaná je cesta od Holasic přes Rajhrad. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Koptilušar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Je to tady, krokodýláci, připravte si pomalu telefony.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Katka tady má balík peněz. Řekl bych kupu, kolik tam máme?
2: Máme tam 118 900 korun a soutěžit o ně budeme už za pár minut.
0: Ano, a jak s těmi penězi naložíte, bude na vás. Za okamžik soutěžíme.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Se s tou břitvou? Je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: Pěkné ráno, krokodýláci, 8 hodin 11 minut, tady tečou prachy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: Katka, tak se připravte.
0: Ano. Protože Katko, hoď to na stůl.
2: Máme tady 118 900 korun a vy můžete volat studio 603 103 103.
0: Je to tady? Náš záhadný krokodýlí zvuk zní takto. Ptáme se, co to je. Můžete volat, jeden z vás dostane šanci tipnout si a vyhrát. Radio Krokodýl, pěkné ráno, kdo tam odkud?
3: Pěkné ráno, Jirka, zdravím vás.
0: Ahoj Jirko, odkud voláš?
3: Z Boházích Járu.
0: No krásný, zdravíme na 96 FM. Jak by si naložil s těmi penězi?
3: A tak určitě by se s tím něco dalo dělat, jo? Že nějaká dovolená, nějaká oprava doma, něco koupit.
0: Tak jo.
3: Na jídlo třeba.
0: Jdeme opravovat, nakupovat, ptáme se, co to je, můžeš.
3: No, myslím si, jestli to třeba náhodou by nemohlo být, že bys mu říkal při vykrajování paprik.
2: Při vykrajování paprik.
0: Zvuk při vykrajování paprik. Máme jasný tip, co říká arbitr. Jsi připraven? Jdeme na to.
2: A ten zase říká ne.
0: Není to.
3: To nejsou.
0: Papričky. Budeme přemýšlet, lámat si hlavu dál. Měj se krásně.
2: Jasně, jo. Hezké ráno.
0: Co taky, to může být, ahoj. Krokodíláci?
1: Krokodýlí zvuky. Prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výsledky.

0: Kvíně, pěkné ranko, dneska s Jirkou.
1: A taky s Katkou, hezké ráno, teď pro vás máme stručné zprávy a předpověď počasí.
0: Venku už teploty kolem 20 stupňů, na jižní Moravě dnes čekáme plus 27, později se nám zatáhne, pršet by prý nemělo.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Městský soud Brně se včera začal zabývat žalobou židovské obce Brno na určení vlastnického práva k budově bývalého spolkového domu na adrese Koliště 45. Židovská obec tvrdí, že utrpěla majetkovou křivdu, když kupní smlouva z roku 1957 byla neplatná. Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle premiéra Andreje Babiše velmi vážné a musí být důkladně vyšetřeny. Česko je připraveno spolupracovat s Německem a dalšími partnery a podporovat veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti. Americký herec a režisér George Clooney při včerejším zahajovacím ceremoniálu Benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. Také prohlásil, že Spojené státy nyní vedou nekompetentní lidé a že výsledek listopadových voleb do kongresu by mohl znamenat návrat k normálu. Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startu svých týmů v mezinárodních soutěžích, včetně mistrovství světa, který Mezinárodní federace potvrdila na konci července. Slyšení se uskuteční koncem října. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
4: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl.
4: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1000.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
3: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
7: Je dobré mít parťáka při práci.
8: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Teď je letniště s Krokou díla a kdy pro vás máme takhle dopoledne benzín.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Katka bere tankovací pistoli a budeme tankovat.
2: Hlavně já si platím ze svého, ale vy to můžete mít zadarmo a stačí vychytat výherní hit, komu se to povedlo včera.
0: Ano, komu se to povedlo, na to se podíváme, ale pojďme se podívat taky na další výherní hit a tím jsou... Co tam máme?
2: Opět Radeček a Hory.
0: Hory!
3: Tak sorry, že mám rád hory. Je to dlouhodobý vztah, je to malá story, tak sorry.
0: Až tohle uslyšíte, volejte studio a benzín je váš, možná vám i Katka osobně dotankuje. Co?
2: Cvrkneš
0: tam?
2: To bych neriskovala.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jakub je v terénu, víme, jak to jezdí.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně narůstají kolony kvůli ranní špičce. Očekávejte více než 2-kilometrovou na výjezdu z Bystrce k Žabovřeské ulici. Přes kilometr má na Poříčí do centra před Vídeňskou a ze všech stran je ucpaná ulice Zvonařka u Dornichu. Pomalu se jede převážně v pravém pruhu na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od Ostrovačic. Na cestě z Vyškova do Brna vázne doprava u exitu 210 na Holubice. A po nehodě zůstává omezený provoz na 52 ve směru do Brna od Pohořelic za nájezdem od Rajhradu. Kolona tam má zhruba kilometr, ale ucpaná je cesta od Holasic přes Rajhrad. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Kup Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Co Katka, kdy byla naposledy u doktora, no, s dětma?
2: Včera zrovna, včera. Registrovat děti, no.
1: No, a my jsme se zeptali našich zlatíček.
2: Proč nosí paní doktorky bílý plášť?
3: Protože je to moderní. Protože když se zašpiní, tak jim to nevadí.
4: Protože je doktorka doktor.
5: Protože oléčuju. Oléčuju pacienty.
6: Protože aby poznali, že jsou to paní doktorky a paní doktoři.
7: Protože vnitřek je celý bílý.
1: No, mně se líbilo, jak říkali, aby se neušpinili. Tak, proč nosí doktoři plášť, tedy bílý plášť? Na to jsme se ptali našich zlatíček, krokodýla.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Pěkné ranko, tady je Krokodýl. Katka vám prozradí, jak třeba jít do práce nebo do školy. Dneska si měla teda univerzál.
1: Jo, myslíš oblečení? No, prostě tak já jsem měla riflovou bundičku.
0: Takže stačí nějaká po ránu bundička a pak to sundáte, protože je tam sice teplota kolem 19 stupňů v Brně, ale odpoledne už čekáme opět příjemné teploty, takové trošku letní, 27 stupňů Celsia.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. 3 týdny na vystěhování dostali obyvatelé ubytovny Hotel Podlesí v Kohoutovicích. Vystěhování se týká i starších lidí a rodin s dětmi. Podobná komplikace čeká obyvatele ubytovny Pohoda ve Vlhké ulici, kterou provozuje stejný člověk. Radnice lidem pomůže s hledáním nového bydlení. Kvetoucí pásy mohou sehrát důležitou roli nejen v zemědělství, ale také v lesních a okrasných školkách. Podporují přirozené nepřátele škůdců a zvyšují vitalitu mladých borovic, ukázala to studie vědců z Brna. Po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a bude pršet. V neděli a dalších dnech pak bude opět slunečno. Teploty budou zase stoupat a na začátku příštího týdne by se mohly dostat až ke 30 stupňům. Wimbledonská šampionka Linda Nosková, Jiří Lehečka a Karolína Muchová postoupili do 3. kola tenisového US Open. Neuspěla naopak Karolína Plíšková. Dohrávku 1. kola zvládla Nikola Bartuňková. Tolik přehled zpráv, pěkné ráno.

0: Kurýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 118 000 korun.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
4: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
5: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
4: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
5: Má dovolenou, pane řediteli.
4: Tak to se můžeme jít klouzat.
6: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
7: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
11: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
12: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
13: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
14: Baštím, baštíš, baštírna.
15: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
14: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
15: www.baštírna.cz. Mňam.
16: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře

0: někoho pěkné ráno, pro někoho už pěkné dopoledne, 8 hodin 52 minuty, trošku francouzštiny. Alize, co Katka umí něco francouzsky?
1: Je tém.
0: No dobře.
2: Dámy a pánovi, blbec nakonec.
0: Tak, teď už jdeme na jednoho takového zajímavého, že jo?
1: Ano, ten určitě francouzsky neuměl a myslím, že ani nad určitými věcmi nepřemýšlel. Podrobnosti má mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům i do studia Rádia Krokodýl. Brněnským strážníkům se často podaří potrestat i pachatele drobných krádeží, pokud okradení lidé případy včas ohlásí. V úterý před půlnocí ale k dopadení zloděje pomohla především kuriózní shoda okolností. Hlídku městské policie oslovil v Křenové ulici 40, kterému už před týdnem někdo ukradl sedlo z jízdního kola zamčeného u zábradlí. Původně se rozhodl, že vzhledem k nízké hodnotě sedátka událost nikde neoznámí a s jeho pozbytím se smíří. Jenomže tento týden odložil své kolo znovu na stejném místě a když se k němu vrátil, uviděl vedle něj ještě jeden bicykl se svým odcizeným sedlem. Strážníci potom u druhého kola přistihli 35-letého muže a ten se přiznal, že sedlo před týdnem ukradl. Od hlídky městské policie dostal pokutu a majitel dostal své sedlo zpátky. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Moc děkujeme mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem. Tak máš svoje sedátko? Jeden.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: doufám, že máte krásný den. Jsme Krokodýl, 9. hodinka je tady. Katka chystá čerstvé zprávy, o čem budou.
1: Pěkné dopoledne. Akademický senát JAMU vybere dnes v Brně rektora. Víc už za chviličku.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 9:99 to nejlepší z 90. let. Cranberries. Michael Jackson. No Angels. 99.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes se sluníčka moc nedočkáme, ale teploty budou poměrně vysoké, kolem 27 stupňů na jihu Moravy.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9, hezké dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně se dnes sejde k volbě rektora. Kandidují Petr Francán z divadelní fakulty a Vít Spilka z hudební fakulty. Volba se odehraje v divadle na Orlí.
5: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Provoz na dálnici D1 u Vyškova byl po noční nehodě před 5. hodinou obnoven. Policie odklánila dopravu. Na dálnici ve směru na Ostravu srazilo osobní auto člověka. Podle novinek CZ policisté pracují s tím, že šlo zřejmě o sebevraždu.
5: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní prázdniny. Výjezdů bylo přes 9,5 tisíce, nejvíc za dobu existence organizace. Výrazně také přibylo případů alergických reakcí po bodnutí hmyzem. Úřadující olympijské šampionky a mistryně světa Italky porazily ve čtvrtfinále mistrovství Evropy volejbalistek v Brně Švédsko 3-1 na sety. Do sobotního semifinále v Istanbulu postoupil i další favorizovaný tým. Srbky zdolali Řecko 3-0.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už pojďme na brněnské jihomoravské silnice s Jakubem.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zůstává ucpaný průjezd přes Židenice po Gajdošově ulici a také po ulici Otakara Ševčíka. Téměř kilometrová fronta se táhne na Poříčí do centra před Vídeňskou. Zhruba 10-minutové zdržení hlásí řidiči z trasy od Bystrce k Žabotřeské ulici u Veslařské. Přerušovaná kolona převážně v pravém pruhu se táhne po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. A v protisměru pozor na 96. kilometru, kde bouralo osobně auto s nákladním, pomalu pojedete od Slatiny. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Tylšár.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Katka to už přebírá.
1: Startují 90ky v 9.
0: Tak, 90ky v 9 začínáme hnedka pohledem do roku 1992. Cranberries, Dreams, no a taky hit vašeho života, o který si můžete psát na program zavináč krokodil.cz. Pojďte do toho.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Povídej si, dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Krásné čtvrteční dopoledne vám všem přeji z Krokodýla Katka Horáková a ani dnes vás neochudíme o hit vašeho života, o který si můžete psát na e-mail program@krokodil.cz. Tak jako Terka z Brna, která by chtěla zahrát Metr Gims, aby si připomněla zážitky letošního léta, večerní jízdy autem, výlety a chvíle, kdy člověk prostě na chvíli jen tak vypne. Tak pro tebe, Terko, a taky pro všechny ostatní, co jste s Krokodýlem právě teď na francouzskou notičku.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Předpokládám, že nás teď poslouchají i rodiče dětí, které si letní tábory nebo respektive letní prázdniny užili někde na táboře. Jenže ne všude tyhle akce proběhly tak, jak měly. Jihomoravští hygienici totiž v létě zkontrolovali 102 dětských táborů a podobných akcí a zjistili 7 pochybení a udělili 3 pokuty v celkové výši 20 000 korun. Většinou tedy souvisely například s nedostatky ve stravovacím provozu nebo chybějícími doklady o povinném očkování dětí. Tak já doufám, že vaše děcka si užili letní tábor bez potíží, hladce a že mají jen ty nejlepší zážitky.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
2: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
1: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
3: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Izomat stavebniny.
2: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
3: Stačí si vybrat.
2: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
3: Izomat.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Hit v jedné sekundě je pro vás připravený. Jestli vy také, tak můžete právě teď volat Studio Krokodýla linku 603 103 103, protože pokud odhalíte dnešní hit, respektive stačí interpret a slibuju, že to bude jednoduchý, tak vyhrájete dvě vstupenky do brněnského kina Lucerna na český film 6 gramů, který se bude promítat 5. září, tedy tuto sobotu od 18 hodin. Tak jsem zvědavá, jestli máme na telefonu někoho odvážného. Vypadá to, že ano. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo tam?
2: Martin, zdravím.
1: Martine, zdravím taky. Připraven si tipnout?
2: No, zkusme to.
1: Tak já to spouštím. 3, 2, 1, go! No, bylo to jednoduchý?
2: Ani nebylo.
1: Nebylo, jo. Tak co myslíš, Martine?
2: Řekl bych, že to je chlap, ale nechci.
1: Tak zkus něco trefit, zkus.
2: Tak, nevím, Bruno Mars?
1: Bruno Mars, není. Je mě to líto, tak Martine, ahoj.
2: Ahoj, Vladimír.
1: Ahoj, no a samozřejmě šance pro vás ostatní, slyšeli jste ukázku, tak jestli víte, jestli tušíte, voláte 603 103 103. Linka je volná, je vám k dispozici a máme chviličku ještě na to, aby jsme zkusili někoho dalšího typujícího. Tak co, poznali jste, věděli jste, já myslela, jak to bude jednoduchý, no nevypadá to. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo se dovolal? Haló.
3: Pěkný den
1: komu?
3: Je to Taylor Swift.
1: A jak se jmenujete?
3: Sanchez.
1: Jo, tak tomu jsem nerozuměla, ale Taylor Swift to je. Tak jo, je to Taylor Swift, výborně. Tak to bychom měli, lístky do divadla jsou tedy vaše. Bylo to těžký nebo jednoduchý, jak dlouho vám trvalo?
3: Jednoduchý.
1: No, tak
3: dneska jsem to poznal.
1: To jsem ráda, že jsem nelhala, tak bezvadný. Já si vás zapíšu za malou chviličku, tak mi zůstaňte na telefonu. Gratulace, ahoj.
3: Jo, díky.
1: No a pro vás všechny ostatní, teď Taylor Swift, úplně celá celička, tady u nás na Krokodýlu. 7 minut po 9:30, hezké dopoledne, mějte.

0: V jedné sekundě krokodýla Taylor Swift, no a před námi další 90ky v 9 bude Madonna. Taky si dáme Eagle Eye Cherry. Bude Natalie Imbruglia. Buďte dál s krokodýlem, je 9 hodin a 40 minut. Katka přeje krásný čtvrtek.
1: Nechoď do té vody!
2: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
3: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
4: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
9: Fotbalový artist se po historické prvoligové výhře vrací domů. Na královopolském pažitu přivítá elitního soupeře evropského formátu Viktorii Plzeň. V téhle konfrontaci moc potřebujeme 12. hráče na place, tedy silné tribuny. Artist Brno Plzeň, sobota 5. září od 18 hodin. Fanzóna pro malé i velké už od 4. Těšíme se na vás.
10: SK Artist Brno.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Mishmouth uzavírají dnešní 90ky v 9 krokodýle. Přiblížila se 10. Katka přeje krásné dopoledne a Petra má zprávy.
1: Hezké dopoledne, včera se konala svatba dvou slavných osobností, i o tom za chvilku.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. z hitu Krokodýla Duke Demont. Taky bude Aqua. Chybět nebude třeba pokáč.
8: Život prostě občas není fér.
0: Za půl minuty přesně bude 10.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jestli vám dneska bude chybět energie, může to být počasím, protože očekáváme většinou oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se může vyskytnout nějaká ta přeháňka. Teploty 24 až 27 stupňů.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud v Brně se dnes bude zabývat odvoláními v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku ve Vyškově v roce 2023. Okresní soud dvěma zdravotnicím dříve uložil podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti. Mimo jiné pochybili při vyšetřování zraněného. Zdravotnice vinu odmítly, obhájkyně navrhovaly zproštění viny, že nám hrozilo až 6 let. Většina českých škol už omezuje používání mobilů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu školy třeba nové herny. Užívání mobilů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Dánsko patří mezi štědré poskytovatele vojenské podpory Ukrajině. Držitel zlatého míče z roku 2003 a nynější manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil se zpěvačkou Darou Rollins, se kterou tvoří pár už 5 let. 53letá Rollins se vdávala poprvé. O rok starší Nedvěd už ženatý byl, s bývalou manželkou Ivanou má dceru a syna.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne taky vám, milí šoféři. Co se děje na silnicích, sleduje Kuba.
10: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošické ulici u zastávky MHD Vlčnovská překáží popochné osobní auto. Doprava v místě zpomaluje. V obou směrech vás na provoz na Gajdošově ulici před Táborskou a do 5 minut se zdržíte v kratší koloně na Černovické ulici do centra před Olomouckou. Na dálnici D1 na 227. kilometru na cestě z Vyškova na Brno stojí Ukrajinice porouchané vozy. Dejte tam pozor. A z Prahy do Brna vázne hlavně kamionová doprava od 173. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Kloba asistent Jakub Telšár.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: 3 minuty po 10. Krásné čtvrteční dopoledne vám přeje z Krokodýla Katka Horáková. Svátek má Bronislava Bronislava, tak přejeme všechno nejlepší. No a u nás samozřejmě stále teče benzín zadarmo, na který výherní hit si dnes počíhat prozradím už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Kdo z vás potřebuje dotankovat a přitom nezaplatit ani korunu? No vidím, jak se hlásíte a od toho máte Krokodýla. U nás opět teče benzín gratis a stačí odhalit výherní hit. Včera byl prvním volejícím a tím šťastným Tomáš.
2: Ahoj, jmenuji se Tomáš Procházka, vyhrál jsem benzín zadarmo od Rádia Krokodýl. Moc děkuji. Poslouchám momentálně na dálnici D2 směr na Brnovo od Hodonína.
1: Tak blahopřejeme, vyhrát benzín zadarmo od Krokodýla můžete samozřejmě i dneska a číháte na kapelu Opět a Radiček a jejich hit Hory.
3: Tak sorry, že mám rád hory.
1: Až dnes uslyšíte tuhle písničku, voláte studio 603 103 103 a vyhráváte Držím pěsti.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Vytvořeno s použitím AI.
18: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
22: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
23: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
2: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
3: J-Lo.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Možná jste si s krokodýlem právě teď zatancovali lambádu a tak vám trošičku vyhledovělo a proto máme pro vás tip, kam si dnes třeba zajít na oběd. Vybíráme brněnský restaurant Havana, kde se najíte jen za stovku a objednat si můžete hovězí vývar s domácími nudlemi a vídeňský hovězí guláš a domácí bramboráčky. Je to vaše gusto, tak vám přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 10 hodin 1.40 minut je tady soutěž, která vás všechny hodně zajímá a hrajeme právě teď o 118 950 korun. Tak můžete volat, až vám řeknu, to znamená teď. 603 103 103 a nejrychlejší z vás bude tipovat. Hezké dopoledne, krokodýl, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Patrik.
1: Patriku, já vás zdravím, přeju hezký čtvrtek, jak se dneska máte?
2: Jo, dobře.
1: Dobře, to znamená, že máte volno. Jo, tak to vám blahopřeju a doufám, že vám budu blahopřát i za chviličku, že to trefíte. My si ten zvuk připomeneme. A jsem zvědavá, co typujete.
2: Já bych typl, že to není mačkání pet lahve.
1: Mačkání pet lahve a pak to asi hodíme někam do koše, že?
2: Mm-hmm.
1: Tak se zeptáme arbitra, jestli máte pravdu. Tak ani mačkání pet lahve to není. Tak někdy příště.
2: Tak jo, díky.
1: Mějte se krásně, hezký den a navyšujeme náš bank do příštího kola.
3: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
4: rozpálená do běla.
3: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl. Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
5: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko. Tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
6: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
7: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
8: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
10: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: posloucháte Krokodýla, tohle je kapela Škvor a nám se přiblížila 11. dopolední. Je čas zjistit, co je nového. Petra má zprávy.
1: Hezké dopoledne, 90% respondentů je proti rušení 9. tříd základních škol, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá ve spolupráci s obcí Slup již 21. ročník akce Slavnosti chleba. Čeká vás vůně čerstvě upečeného chleba z vojenské polní pekárny, řemeslný jarmark, folklor i přehlídka zemědělské techniky. Do Slupy vás navíc zdarma dopraví historické autobusy. Slavnosti chleba se konají ve Slupy už tuto sobotu. Podrobné informace najdete na www.slup.cz/slavnosti-chleba.
2: Rádio Krokodýl.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýla Tayo Cruz. Bude George Harrison. Dáme si Superstar.
8: Veď příběh nekončí.
0: Za čtvrt minutky bude 11.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska má být většinou oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se objeví přeháňka, teploty maximálně kolem 27.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Obyvatelé ubytovny Hotel Podlesí v Kohoutovicích dostali na vystěhování 3 týdny. Týká se to i starších lidí a rodin s dětmi. Podobná komplikace čeká také většinu obyvatel ubytovny Pohoda ve Vlhké ulici, kterou provozuje stejný člověk. Radnice lidem slibuje pomoc s hledáním nového bydlení. Rušení 9. tříd základních škol ani zkrácení 2měsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na tato témata se nedávno objevily ve veřejném prostoru a komentoval je i ministr školství Robert Plaga. Proti zrušení 9. tříd se v průzkumu vyjádřilo 62% dotázaných. Sídlo technologické a obranné firmy v německém Mnichově bylo v noci na dnešek terčem žhářského útoku. Na staveniště u sídla žháři hodili zápalná zařízení. Jedno z nich vybuchlo, druhé bylo zneškodněno. Policie zadržela 2 podezřelé. U tenisty Jiřího Lehečky se po středečním postupu do 3. kola US Open mísila radost s lehkou obavou o zdraví. 18. nasazený hráč si během utkání s Britem Tobym Samuelem, které vyhrál 6-4, 6-2 a 6-4, narazil při pádu loket. V dalším duelu ho čeká bývalá světová trojka a dvojnásobný grandslamový finalista Řek Stefanos Tsitsipas.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne i vám všem za volant, co se děje na silnicích, ví Jakub.
10: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošické ulici u zastávky MHD Vlčnovská stále pozor na vozidlo s poruchou v jízdním pruhu. Na příjezdu do Brna z Bratislavy po D2 na 2. kilometru bourily 2 nákladňáky, doprava tam zpomaluje. A místy kolony přetrvávají na dálnici D1 před Brnem od Prahy na 180. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptil Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

po 11. se bude na krokodýlu soutěžit. Čeká nás krokodýl cestovatel a budeme se ptát na jeden jihomoravský hrad a vysoutěžit si budete moci vstupenky do divadla. Tak se nás držte, Katka vám přeje krásné čtvrteční dopoledne. Teď, jak už jsem slíbila, Tayo Cruz tady u nás na krokodýlu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde návštěva za Pepou domů, ten sedí na balkóně, od pasu dolů úplně nahý. Prosím tě, Pepo, co to máš za nápady? Ole, včera jsem tady seděl bez trička a stuhnul mi z toho krk. A tohle je nápad mé ženy, ne můj.

0: George Harrison a my jdeme soutěžit.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Ano, krokodýl cestovatel, máme pro vás tipy na procházky po Brně a Jižní Moravě. Stačí uhodnout, jaký je tip, jaký myslíme, a vyhráváte. Volejte studio 603 103 103, protože právě teď soutěžíme o 2 vstupenky do divadla Volka Polívky na představení Chlapi radši lžou, které se odehraje 13. září v 19 hodin. 603 103 103, dneska se vydáme na jeden z našich nejkrásnějších středověkých hradů. Hádáme název jednoho z nejkrásnějších a hlavně nejzachovalejších středověkých hradů. No a právě zde se natáčely pohádky, jako je například pohádka Pták ohnivák. Jak se budí princezny? Nachází se u stejnojmenné osady části městysu Nedvědice, který tvoří jeho podhradí. No, zajímavost, v roce 2005 vyhořel. Tak o jaký hrad tady jde, krokodíláci? Soutěžíme o vstupenky do divadla Volka Polívky. Krokodýl, kdo tam odkud, halo? Ještě jednou, kdo pak se dovolil a odkud?
2: Hana z Pardubického kraje.
0: Hanko, zdravíme, také víte, co je typem na procházku na výlet?
2: Já si typnu Bouzov.
0: Myslíte si hrad Bouzov? Těsně vedle, bohužel. Zdravíme, díky, že posloucháte, vezmeme si dalšího krokodýláci. Hrad Bouzov to není. Tak co to může být? Připomínám, že se nachází kousek od Nedvědice. Tady je krokodýl, halo, kdo tam? Tam nám někdo nevydržel, zkusíme do třetice, všeho dobrého. 603, 103, 103, o jaký hrad jde, krokodýláci? Připomínám, že se tam natáčel například Pták ohnivák. Krokodýl, kdo tam? Halo?
3: Milan.
0: Milane, odkud voláš?
3: Volám ze Sentic.
0: Zdravíme do Sentic. Co je typem na výlet?
3: Myslím si, že je to...
0: Hrad?
3: Perštejn. Hrad Perštejn.
0: A je to správně, jdeš do divadla. Vydrž na telefonu. Gratuluju.
3: Jo, děkuju.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Bacha, zleva! Útočí na nás!
11: Na, vem si šíp!
10: Dostal jsem ho! Jo!
12: Aerogame Lesná. Arena, kde zažiješ lukostřeleckou bitvu s partou kámošů nebo kolegů.
10: Týmová hra pod širým nebem.
12: Kde?
10: Areál lanového centra Prout, Brno Lesná.
12: Kdy?
10: Od pátku do neděle. Rezervace na arro2tv.gamelesna.cz.
12: Zaměř na Lesnou a střílej šípy po všem, co se hejbe. To je Aerogame Lesná.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

roku, diváci, nezapomeňte, tohle je rádio, které pro vás má taky benzín zadarmo. Nejenom o tom v našem vysílání, tady u nás mezi tím minely Rampampam.

0: na Krokodýl Polís. No a my sledujeme novinky tady v Brně.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Možná to nevíte, ale Brno má další bazén, který můžete využít pro veřejnost. Městská část Brno Žabovřesky úspěšně dokončila generální rekonstrukci školního bazénu v objektu základní a mateřské školy náměstí Svornosti. No a pokud si říkáte, že je to pro děti, ano je, ale v odpoledních hodinách to bude nově taky pro širokou veřejnost. Takže školní bazén v brněnských Žabovřeskách prošel rekonstrukcí, no a sloužit bude nejenom dětem, ale i veřejnosti. Tip pro vás.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
4: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Bon Jovi na kroku dílo, tak pozor, naše kolegyně Ježiš. Petra má dneska narozeniny.
1: Ano.
0: Takže Petro, přejeme ti za tým Rádia Krokodýl 25.
1: Jo, takhle.
0: Nejlepší, jo?
1: Já ať, jsem si zapomněla, no.
0: Ať nám tady krásně sleduješ ty novinky z Brna Jižní Moravy. Co se
1: ano,
0: dozvíme?
1: A vysledovala jsem, že do Česka mají letos dorazit nové chřipkové kmeny, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hit.
0: Po 12. Iva Max. Westlife. A nebo Miraj. Tak už to vypadá pomaličku, že léto je pryč, 12. hodina.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně máme teď 22 stupňů, odpoledne se dostaneme až někam k 26 a zítra bude ještě tepleji. Na Jižní Moravě čekáme až 29 stupňů, převážně polojasno, takže pátek nám počasím připomene spíš prázdniny.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké poledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Odvolací krajský soud v Brně dnes potvrdil dvěma zdravotnicím v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku v roce 2023 podmíněné tresty. Jeden trest oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil. Okresní soud ve Vyškově oběma dříve uložil tresty za usmrcení z nedbalosti. Mimo jiné pochybili při vyšetřování zraněného. Zdravotnice vinu odmítly, obhájkyně navrhovaly zproštění viny. Rozhodnutí je pravomocné. Do Česka mají letos dorazit nové chřipkové kmeny. Podle epidemiologa Romana Primuly tak na ně budeme nejspíš o dost citlivější než na ty dosavadní a ovlivní to i dodávky vakcíny. Očkovat by se měli především seniori a lidé s chronickými nemocemi, zejména pokud jde o onemocnění dýchací soustavy, oběhového systému a diabetes. Buckinghamský palác posiluje svou kybernetickou ochranu kvůli obavám z útoků ruských hackerů. Královská domácnost plánuje rozsáhlou modernizaci zastaralých počítačových systémů, které mají lépe chránit citlivá data i fungování paláce. Úřadující olympijské šampionky a mistryně světa Italky porazily ve čtvrtfinále mistrovství Evropy volejbalistek v Brně Švédsko 3-1 na sety. Do sobotního semifinále v Istanbulu postoupil i další favorizovaný tým. Srbky zdolali Řecko 3-0 a mezi nejlepší čtveřicí na kontinentálním šampionátu jsou po 8. v řadě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci, pozor, teď hlavně v Královopolském tunelu směrem na Královopole, tam stojí porouchaný náklaďák, projíždějte opatrně. Nehoda komplikuje také D1 Brna na 190. kilometru směrem na Vyškov, se střetlo osobní auto s nákladním. A provoz pomaluje. A problémy jsou i v Brně, ve Vážného ulici u Horáckého náměstí. Po nehodě dvou osobních aut je tam provoz částečně blokovaný. Mějte pozor, šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Jirka s vámi, tohle rádio, které vám dotankuje benzín, naftu gratis.
3: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. A to se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Krok roku Dino Mirai, Summer Love. Teď už jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tohle jsou naši nejmenší posluchači. My jsme ve školce v Řečkovicích a těch v Prcku se ptáme, proč nám musí vypadávat zuby, když jsme malí. Jak to je?
2: Ten, kdo

0: kde lidi chodí.
1: No tak schválně, krokodiláci. Tak se zeptáme na jinou otázku. Kdo je to povaleč?
2: Povaleč se říká, že je někdo líný.
3: Já vždycky ráno, když mě máma řekne, oblíkej se, tak já se neoblíkám a válím se na sedačce.
1: Děti se rádi válí, no kdo by se rád neválel? Kdo je to povaleč? I na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Řečkovicích.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Uni hobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
8: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
9: rozpálená do běla.
10: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProEx 2000. ProEx 2000, střechám opravdu rozumíme.
4: Radio Krokodýl.
11: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5 týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
12: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
7: Uni Hobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
3: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dvanastovky Anděle, no a my teď už jdeme do ulic Brna.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zajímavé věci se dějí v Brně. Neskutečný případ, přátelé, kdy zmizelo sedátko z kola. Víte už mluvčí městské policie Jakub Garem.
2: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. Brněnským strážníkům se často podaří potrestat i pachatele drobných krádeží, pokud okradení lidé případy včas ohlásí. V úterý před půlnocí ale k dopadení zloděje pomohla především kuriozní schoda okolností. Hlídku městské policie oslovil v Křenové ulici 40, kterému už před týdnem někdo ukradl sedlo z jízdního kola zamčeného u zábradlí. Původně rozhodl, že vzhledem k nízké hodnotě sedátka událost nikde neoznámí a s jeho pozbytím se smíří. Jenomže tento týden odložil své kolo znovu na stejném místě a když se k němu vrátil, uviděl vedle něj ještě jeden bicykl se svým odcizeným sedlem. Strážníci potom u druhého kola přistihli 35-letého muže a ten se přiznal, že sedlo před týdnem ukradl. Od hlídky městské policie dostal pokutu a majitel dostal své sedlo zpátky. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Moc děkujeme, Jakub Ganem. Víme, co se děje.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Teď se jdeme podívat, jak Jižní Morava bojuje se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
3: Se jmenuji Honza Šmitmátor a jsem tiskovým mluvčím města Mikulova. Co se týče boje s aktuálním suchem, tak v našem městě platí zákaz používání vody z vodovodního řadu na zalévání zeleně, na mýtí aut. Kromě toho my máme nějaké zásoby vody ze studní a tu v současné době užíváme na zalévání zeleně.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
4: Nechoď do té vody!
5: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
6: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás! Více na plaváníkrokodýl.cz.
7: Miluno, máte náš mladé do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
8: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
9: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
10: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
9: A mytí oken?
10: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
11: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Baštím, baštíš, baštírna.
15: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
14: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
15: www.baštírna.cz. Mňam.
16: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Lucka Vondráčková, 13. hodina, Petra dorazila. Dneska má narozeniny, takže Petro, ještě jednou všechno nej, jo?
1: Děkuji. Budeš na mě hodnej, můžu jít domů.
0: I od posluchačů ještě nám řekneš co nového, povídej.
1: Armáda začala zkoušet nový maskovací vzor, tak jak bude vypadat, uslyšíte.
2: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní Uni Hobby, elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
3: Uni Hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýláci, hit za hitem, nový Ed Sheeran. Pudelera Fabien. A nebo partička Jelen. Je tady 13. hodina.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na jižní Moravě polojasno, teploty kolem 28 stupňů.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Stejně jako v minulých letech pošle město Brno střediskům volného času příspěvek na uhrazení nákladů za energie. Na druhé pololetí letošního roku vyčlenil magistrát 1,46 milionu korun. Ty poslouží 13 zařízením v 11 městských částech. Armáda začala zkoušet nový maskovací vzor s označením MAD-21, který má po více než 30 letech nahradit dosavadní potisk 95. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít dostávat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem 95. Evropská unie ode dneška pozastavila dovoz drůbežího a hovězího masa z Brazílie. Evropská komise od země požaduje záruky, že dodržuje zdravotní a hygienické předpisy. Pozastavení dovozu se týká i vajec a medu. Brazílie byla už v květnu vyřazena z evropského seznamu zemí, které dodržují pravidla Evropské unie proti zneužívání antibiotik v chovu hospodářských zvířat. Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce čtvrtého kola první ligy Hradec Králové 1-0. Brněnský nováček po návratu mezi elitu bodoval v pátém z dosavadních 6 zápasů. Po třetí za sebou v nejvyšší soutěži zvítězil a v neúplné tabulce se o skóre posunul před Liberec na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavií.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, bourá se v ulici Vážného, teď se tam došetřuje dopravní nehoda, jinak byste měli projet bez větších komplikací. Pokud byste o nějakých věděli, tak nám dejte vědět na linku řidičů, tady je číslo.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Tady Krokodýl, něco se děje.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Benzín a nafta tečou proudem, kdo se dovolal? Haló?
2: Haló, haló, tady Marcela.
0: Marcela je z Tišnova, teď jezdí, že jo?
2: Ano, ano, rozvážím.
0: Proč voláš?
2: Protože hrála písnička od Radečku Hory.
0: A je to jasné. Benzín je tvůj, tady nafta.
2: Super, díky moc.
0: Marcelka říká, že má nafťáka, tak neboj, naftu máme taky. Gratulujeme,
2: jo, tak
0: dotankujeme
2: to
0: ti. Ahoj.
2: Díky, nafte.
0: Další výherní hit Krokodýla, připraveni?
1: Poslouchejte Rádio Krokodýl a vyhrávejte benzín zadarmo.
0: Jdeme na to, dalším výherním hitem je Lady Gaga. Když tohle uslyšíte, voláte studio a vyhráváte.
3: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

Blondie na Krokodýlo, no a o víkendu se chystají tady v Brně akce, i o tom za malou chvíli.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: No a pozdrav všechny brněnská koupaliště. Přátelé, ty letos se zažili nejsilnější sezónu vůbec v historii. Jedná se o rekordní léto, kdy třeba některé z brněnských koupališť navštívilo za den až 7 000 lidí. No, tak přejeme všem provozovatelům brněnský koupališť a tím vyjde i sezóna příští roku 2027. Krokodýl zdraví třeba na koupaliště Biotop Brno-Jih, taky přímo na Kraví horu. No a samozřejmě pozdravíme tam, kde se ledí. Díky, že jste s námi.
2: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká to na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz
3: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
4: Fotbalový artist se po historické prvoligové výhře vrací domů. Na královopolském Pažitu přivítá elitního soupeře evropského formátu Viktorii Plzeň. V téhle konfrontaci moc potřebujeme 12. hráče na place, tedy silné tribuny. Artist Brno Plzeň, sobota 5. září od 18 hodin. Fanzóna pro malé i velké už od 4. Těšíme se na vás.
5: SK Artist Brno.
6: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Lady Gaga, Just Dance, tohle je Krokodýl, vaše rádio, ve 14 hodin víme, co se děje. Petra sleduje zprávy.
1: Hezké odpoledne a mám tady jednu žákyni, která ve škole za mě zameškala 900 hodin, tak i o tom za chvilku.
0: Šikovná. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem. Buď 14. Leše Dixon. Zabáti. Lorie. I počasí sledujeme.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme právě teď polujasnou oblohu, teploty kolem 26 stupňů. Zítra čekáme plus 28, opět polujasno.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V úterý 8. září proběhne slavnostní otevření nově zrekonstruovaného domu na Ptašínského 13. Zdejší byty jsou určeny především pro stárnoucí rodiče, kteří pečují o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Výjimečnost projektu spočívá v propojení samostatného nájemního bydlení se sociální podporou, která pomůže nájemníkům dlouhodobě zvládat běžný život v domácnosti. Za přečin ohrožení výchovy mládeže obvinila policie 49-letou ženu z Klatovska. Je podezřelá, že v průběhu předloňského a loňského roku úmyslně neposílala svoji tehdy 14-letou dceru do školy. Dívka zameškala téměř 900 hodin. Obě společně vycestovali do Egypta, kde strávili 9 měsíců. Zákazníci restaurace v dánském městě Khe, která funguje jako podnik Sněz kolik můžeš, musí zaplatit pokutu, pokud na talíři nechají nesnědené maso. Personál postih uplatňuje v případě, že ho snedojí 3 a více kousků, přičemž za každý z nich podnik naúčtuje v přepočtu 81 korun. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně, kde se v pondělí podrobil operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vuelte, kterou do té doby jasně vedl.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jsme na silnici, víme, jak to jezdí.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Ucpaná je v Brně Zvonařka ve směru na Černovice před Dornichem. Na průjezdu Brnem v Bauerově ulici došlo k dopravní nehodě dvou nákladních vozidel. Provoz je tam částečně omezený, počítejte se zdržením. A na silnici 53 na trase mezi Znojmem a Pohořelicemi u odbočky na Trnové pole. Stojí odstavené nákladní vozidlo, dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Ruštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, no a taky benzín, nafta gratis.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Jasně, že jo, tohle rádio, které vám nabídne benzín zadarmo, taky naftu, my vám dotankujeme za náš další výherní.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?

0: Doufám, že máte jeden parádní den s Krokodýlem.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
0: Ano, máme pro vás tip na víkend. Jednu takovou pozvánku pro vás má i ředitelka krajské veterinární správy Jihomoravského kraje Jana Kozáková.
2: V nadcházejícím víkendu se na brněnském výstavišti uskuteční další ročník festivalu vědy a techniky. Akci pořádá Hvězdárna a Planetárium Brno. Akce se koná od pátku 4. září do neděle 6. září, vždy od 9 do 18 hodin. A podobně jako v předchozích letech se zde představí také státní veterinární správa. Pro vás chystáme? Chcete se stát detektivem na farmě a zjistit, proč má stádo lehkou depku? A nebo si přejete osvojit princip komunikace, jak sdělit chovateli tohle fakt ne, aniž by vás hnal vidlemi ze dvora? A nebo vám nabízíme trénink veterinárního inspektora a můžete zjistit, co je v provozovně potravin špatně. Můžete s námi kouknout do včelího úlu, anebo si vyzkoušet princip dojení. Přijďte tedy za námi do pavilonu A1. Naši kolegové, veterinářky a veterináři z krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj vás na našem stánku rádi přivítají. Jo a pozor, vstup je zdarma. Za krajskou veterinární správu a Rádio Krokodýl se na vás těší Jana Kozáková.
0: Moc děkujeme. Ty pro vás brněnské výstaviště od zítřka zaplní věda a technika.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Je dobré mít spolehlivého přítele.
10: Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: žádné Ježíš.
1: Ty největší hity pro Brno a Jižní Moravu. Za okamžik soutěž o 118 000 korun soutěží krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky. Mezitím fan We Are Young. Pěkné odpoledne.

0: filmový Top Gun. My jdeme soutěžit do 119 000 korun.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Připraveni? Tohle náš zádný krokodýlí zvuk zní takto. Ptáme se, co to je. První z vás dostane šanci tipnout si a vyhrát velké peníze. Telefonní linku uvolňujeme 3, 2, 1 teď. 603, 103, 103. První z vás dostane šanci tipnout si. Haló, kdo tam, odkud?
2: Zdar, jak svině, tady ze Slavku a tady Jaruš.
0: Jaruš, zdravíme. Tak jdeme vyhrávat peníze?
2: Možná jo.
0: Do Slavkova. Tak tipujme, hádejte, co to je.
2: Že by to mohlo být teoreticky polohování kancelářské židle. Mm-hmm.
0: Že by to bylo ono. Polohování kancelářské židle. Co na to, arbitr? Je to ono nebo ne? Ani tohle to není. Budeme navyšovat bank.
2: Nevadí, tak příště.
0: Zdravíme do Slavkova. Co to může být, krokodýláci?
1: Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 118 000 korun.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
6: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
7: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce-daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
8: Miluno, máte náš mladé do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko. Tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
9: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
10: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
11: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tady 15. hodina. Petra dorazila, budou čerstvé zprávy. Co se dozvíme?
1: Dneska odpoledne a zítra bude uzavřený hlavní vstup do brněnské zoo. Kdy přesně a proč, uslyšíte za chvilku.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Baštím, baštíš, baštírna.
5: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
4: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
5: www.baštírna.cz. Mňam.
6: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Upotřeste Lady Gaga a Abrakadabra. Bude Sebastian. Jeden Beautiful Life, Ace of Base. Za půl minutky 15. hodina.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud si říkáte, co zítřejší počasí, tak to vypadá, že do Brna vtrhne ještě léto, teploty kolem 29 stupňů. Polujasná obloha nás čeká.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zítra bude z důvodu betonáže střechy a zajištění bezpečnosti návštěvníků od 13 hodin uzavřen hlavní vstup do brněnské zoo. Možné je jít sezónním vstupem ve směru na Kníničky nebo také služebním vstupem, který je kousek od hlavního vchodu. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán z divadelní fakulty. V akademickém senátu dnes získal 8 hlasů oproti 4 pro Víta Spilku z hudební fakulty. Rektory v Česku jmenuje prezident na návrh akademického senátu. Koupaliště Riviera a Zábrdovice, jejíž provozovatelem je společnost Star Sport, mají za sebou úspěšnou sezónu. Podle předběžných údajů navštívilo oba areály téměř 195 tisíc lidí. Letošní léto bylo výrazné především z hlediska počasí, kdy opakovaně padaly teplotní rekordy. Slavný golfista Tiger Woods přistoupil na dohodu o přiznání viny za bezohlednou jízdu v souvislosti s březnovou nehodou. Od soudu za to dostal mírnější trest v podobě 5letého zákazu řízení. Woods letos v březnu boural nedaleko svého bydliště na Floridě. Při předjíždění vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na levý bok. Vše se obešlo bez zranění.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci, aktuálně pozor, v Brně v Jezdoslavově ulici na úrovni Penny Marketu se střetlo osobní auto s dodávkou a provoz je tam částečně omezený. Jinak se zdržíte v celém centru města Brna, kde už začala odpolední špička, tak přejeme šťastnou cestu.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
9: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a Kaskáda. Boj.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Sebastian Toulavá, vy se můžete toulat třeba se svým vozítkem a jezdit zadarmo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Benzín tady teče proudem, vyhráváte za výherní hity.
2: Marcela Křivánková, jsem z Píšnova, vyhrála jsem naftu od Rádia Krokodýl a je to naprosto super, děkuji.
0: Marcelka už má benzín zadarmo, co vy? Dalším výherním hitem je Cyril s Tamplin. Tohle uslyšíte, volejte studio a my vám dotankujeme benzín nebo naftu gratis.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
6: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
7: Izomat stavebniny.
8: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
9: Stačí si vybrat.
8: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
9: Izomat.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tomko, jedna vzpomínka pro vás.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: No a my hledáme ty nejlevnější benzínky tady v Brně okolí, dáváme vám tip. Kromě toho, že vám tankujeme zadarmo, tak vám i poradíme, kde natankovat levně. Dnes vybíráme benzín za 40,70, nafta 43,20. Kde? Čerpací stanice Semerád, Brno Bohunice, ulice Kamenice 1A.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
3: Nechoď do té vody!
4: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
5: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
6: Fotbalový artist se po historické prvoligové výhře vrací domů. Na královopolském Pažitu přivítá elitního soupeře evropského formátu Viktorii Plzeň. V téhle konfrontaci moc potřebujeme 12. hráče na place, tedy silné tribuny. Artist Brno Plzeň, sobota 5. září od 18 hodin. Fanzóna pro malé i velké už od 4. Těšíme se na vás.
7: SK Artist Brno.
8: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning.

0: Dua Lipa, Houdini, krokodíláci, no tak pokud máte dneska narozeniny, tak je máte podobně jako Petra, která dneska slaví.
1: Ano, a pokud vám je taky 35, tak výborný.
0: Ale hlavně to slaví prací, takže to si dáme do zpráv, povídej.
1: A pokud máte aplikaci EZ Karta, tak jsou v ní teď novinky, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá ve spolupráci s obcí Slup již 21. ročník akce Slavnosti chleba. Čeká vás vůně čerstvě upečeného chleba z vojenské polní pekárny, řemeslný jarmark, folklor i přehlídka zemědělské techniky. Do Slupy vás navíc zdarma dopraví historické autobusy. Slavnosti chleba se konají ve Slupy už tuto sobotu. Podrobné informace najdete na www.slup.cz/slavnosti-chleba.
3: Radio Krokodýl.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 16. hodině Moran D'Angels. Britney Spears. A nebo Pukáč. Je tady 16. hodina.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam příjemně, teploty kolem 26 stupňů. Zítra do Brna ještě tak trošku vtrhne léto. Teploty až kolem 29. Čekáme polujasnou oblohu.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: A začneme bohužel smutnou zprávou. Ve věku 61 let dnes zemřel básník, redaktor a disident Milan Ohnisko. Svou autorskou tvorbou byl silně spjatý se svým rodným Brnem. Za soubor Světlo v ráně obdržel v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Na Kraví hoře se bude tuto sobotu konat už 11. ročník akce Den náborů. 128 klubů představí více než 60 druhů sportů a zájemci si mohou vybrat právě ten, který je bude bavit. Připraven je doprovodný program pro celou rodinu. Vstup je zdarma. Lidé si mohou v nové verzi mobilní aplikace EZ Karta, kterou provozuje Ministerstvo zdravotnictví, zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok a kdy je naposledy absolvovali. Obsahuje i výsledky z laboratorních vyšetření a do budoucna i elektronické žádanky. Stejná data se lidé mohou zobrazit i na webu e-zdraví. Mistrovství světa Formule 1 v neděli pokračuje velkou cenou Itálie a pronásledovatelé Kimiho Antonelliho dostanou velkou šanci snížit jeho náskok v čele šampionátu. Pilot Mercedesu totiž kvůli nepovolené výměně motoru odstartuje do domácího závodu z posledního místa.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony kamionů mezi 172. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují místy. Na D2 zpomaluje doprava na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Kolona je na silnici 43 z Brna do Svita v Předlipůvkou. A na průtahu Brna v Heršpické ulici směrem na Pohořelice bourala dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezený. A ucpaný je příjezd do Kuřimy od Brna i od Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Kolega Peťan s kanistrama benzínu,
1: krásný
0: nafty.
1: Krásný odpoledne. Já tam mám naftu, zdarec.
0: Jasně, je tady benzín, nafta gratis, no a za okamžik taky Hantec s Peťanem.
1: Zdravím všechny nafťáky a ty, co mají rádi, nejen Hantec, zdarec.
0: No taky benzín.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a

0: is the answer.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: slevá.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Víc než slova, to je právě Krokodýl, kapela Extreme a Hantec.
1: Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Jak je Hantec, tak všem zdarec, nejenom na cestu z práce, zdraví Peťan, taky Janek.
2: Zdar jak svině skoro k sní. Jestli pak víte, co to je špicová kobra.
0: No jasný, každé to chce mít doma vedle sebe v autě nebo prostě vedle sebe. Ve štaklu věděli všichni.
3: Moc hezká holka.
4: Tak pěkná holka.
5: Mega hezká holka.
6: Pěkná holka.
0: Všem špica kobrám hraje Krokodýl, tak je zdravíme. Gianni, můžem pochválit, ne dneska?
2: Já si myslím, že všichni, koho může špicová kobra, je to stejný, co Láčová Havaj nebo Betelná Debrecinka. Zkrátka, krásná dívka. Potkávejte sami špicový kobry a mějte betelný den.
0: Jak říkáš?
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A vyhrajte benzín gratis nebo naftu a pak nějakou Láčovou Debrecinku jemte třeba na výlet.
1: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
8: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Uni hobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
10: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
11: Vážně?
10: Jasně, dej na mě.
12: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
13: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
9: Uni Hobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Je dobré být spolu.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Pěkné čtvrteční odpoledne všem. V uchu s krokodýlem, v břiše s motýly. A klidně na díl než na chvíli. Momentálně na festivalech mimochodem skupina Mechanik místo Mandraže. Byli tady brouci do půl páté a téměř tří minut. A mimochodem Mandraže. A ti vždycky ukážou, že umí. To se prostě ukáže. A o víkendu se lecos ukáže i v Bíteši, kde začaly hody už vlastně včera. Tam taky zdravíme a další písničku posíláme. Richard Marx. Ocean.

0: Krokodýl Sugar Babe, Spout You Now.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Je tady téma dne a to je nově otevřené zrekonstruované dětské hřiště na Obilňáku. S prvním školním dnem ho otevřela městská část Brno Střed vedle porodnice. Mimochodem na něm začali pracovat na začátku června a po třech měsících to tam evidentně nemá chybu. Zábava, odpočinek nejenom pro děti, byli jsme u toho a ptali jsme se, tak co na to říkáte, co se vám tady nejvíc líbí?
3: Takový hezký, moderní, no.
4: Mně se líbí ty lavečky, tady tyhle ty průchozí.
5: Mně se líbí skluzavka.
6: Mně se líbí taky skluzavka.
7: Mně se líbí všechno.
8: Mně se líbí úplně všechno, včetně domečků.
9: Víš ten vodotrus?
10: Asi nejvíc skluzavka.
11: Mně se tady hodně líbí ty malý domečky a
12: říká ta voda.
13: Mně se líbí to boga.
0: Tam je to prostě super. Jediný, co neřekli, tak lezeckou stěnu, jinak skutečně nové povrchy, nový mobiliář, pítka, vodní mlžítka, hlavně pro ty nejmenší, skluzavky, pískoviště, houpačky, kolotoč, prolízačky. Ta lezecká stěna, no prostě, kdo ještě nebyl, tak si tam určitě skočte. Obnovené, zrekonstruované dětské hřiště na Obilňáku. Budete z toho možná až vystřelení jak z gumy.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
14: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko. Tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
1: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
15: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
17: Baštím, baštíš, baštírna.
18: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
17: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
18: www.baštírna.cz. Mňam.
19: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
21: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: čtvrteční odpoledne všem s Krokodýlem. V Bíteši začaly tradiční hody, chystají se na uvedení Miroslava Donutila na chodníku slávy. Krokodýl se chystá na zprávy za minutu pět. Petro?
1: Hezké odpoledne, blíží se brněnský seriálový festival Serial Killer, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Soutěž Mladý těšanský kovář je tradiční akce konaná v barokní kovárně v Těšanech. Letos budou mladí kováři tvořit na téma z říše fauny a flóry. Těšit se můžete také na program pro děti. Kovárna bude pro veřejnost otevřena zdarma. Soutěž Mladý těšanský kovář se koná v Těšanech už tuto sobotu.
3: Radio Krokodýl.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá právě odbyla Krokodýláci, dáme si Pitbulla. Pitbulla, Cashew, Timber a bude Baby Goodbye. Hodíme tam Miraj pro ročníky 70, té činasky. Budeme hrát taky Miraj, taky budeme hrát Jelena.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 5 hodin 1 minuta a 25 až 27 stupňů Celsia, hlásí Brno. Šepkovice 24,1 desetina, Žďár má 21 stupňů. Zdravím naše rosničky, prý je dneska příjemně, je to pravda. V pátek bude ještě příjemněji, bude to asi nejteplejší den tohoto týdne. Byť bude pátek oblačný, přinese až tropických 30 stupňů. Na Moravě 26 na Vysočině.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve věku 61 let dnes zemřel básník, redaktor a disident Milan Ohnisko. Svou autorskou tvorbou byl silně spjatý se svým rodným Brnem. Za souboj Světlo v ráně obdržel v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. V pondělí 7. září dopoledne proběhne slavnostní zahájení projektu Parkovací dům Nový Lískovec poblíž parkoviště mezi ulicemi Svážná a Oblá. Poklepání základního kamene stavby se zúčastní také představitelé města Brna a městské části. Brněnský festival Serial Killer se letos zaměří například na islandskou a nizozemskou seriálovou tvorbu, ale také na téma etiky v audiovizuálním průmyslu. Pro české seriály otevře novou samostatnou sekci Czech Killer. Poprvé dá publiku možnost vybrat vítěze divácké ceny. Festival potrvá od 23. do 28. září. Britské muzeum v Londýně už brzy zahájí výstavu unikátního díla. Téměř 1000 let staré tapiserie, která zachycuje dobytí Anglie Normany v roce 1066. O její zapůjčení z Francie Britové usilovali přibližně 100 let. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout už od příštího čtvrtka. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně, kde se v pondělí podrobil operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vuelte, kterou do té doby jasně vedl.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
3: Dopravní servis
9: Rádia Krokodýl.
0: Tak vás zdravíme hlavně po dovolené, krokodýláci, a pojďme na dopravu na silnice. Průjezdnost dnes monitorujeme s Lenkou.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Navíc před sjezdem na Vídeň na 193. kilometru překáží nehoda, takže se kolona bude prodlužovat. Na D2 zpomaluje doprava na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Na silnici 43 z Brna do Svitav zpomalíte před Lipůvkou. V Brně je hodně ucpaná Svatopluková a Gajdušova ve směru na Židenice už od Králova pole. Plné je také Poříčí a Zvonařka ve směru na Černovice. A kolona je také Vyhlavské před Vídeňskou. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Penka Ruštoková.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Příjemné čtvrteční odpoledne všem s Krokodýlem. Moravu, Vysočinu i ucpané silnice, Svatoplukovu, Gajdošku, Poříčí, Zvonařku, tam zdraví Peťan Holík a se Zlatíčkama, co mají dneska dobrou náladu a taky nám řeknou, proč se smějeme.
1: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: čtvrt na šest pryč krokodýláci. Shania Twain do čtvrtku z našeho rádia.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A toto je čas svačiny a tohle je čas taky našich zlatíček ze školky. A dneska jsme se bavili na téma, které máme rádi. Smích a dobrá nálada děcka. Proč se smějeme?
2: Když někdo udělal něco legračně, tak to je legrační. Protože někdo viděl Maxi Psafíka v televizi.
3: My se smějeme proto, protože máme z něčeho radost, a nebo že někdo dělá blbiny nebo srandy.
4: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
0: Já doufám, že máte pořád nějaké důvody ke smíchu, dobré náladě, tak pěkné odpoledne s dobrou náladou a dobrou muzikou z vašeho rádia.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A až vyhrajete benzín nebo naftu zadarmo, no to si myslím, že budete vysmátí jak lečo.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
6: rozpálená doběla.
7: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
9: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
10: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
14: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Je dobré mít přítele na celý život.
16: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Výborně šlape krokodýl. Linkin Park, Break in the Habit. Radio
1: Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pěkný čtvrtek s krokodýlem na Moravu Vysočinu, do Velké Bíteše i na každou okolní dědinu, odkud se na vás těší velká hodová chasa. 88 stárek a stárků, otevřené výstavy a hodové sklípky. Vykládat si o tom budu sousedky a i vaše slípky. V sobotu zlatá hvězda Miroslava Donutila na chodníku slávy, Mighty Shake, Jakub Děkan, Blue Cymbal, za radnicí Noise Don't Cry, Highland, Freddy a Krusty. Kolotoče, stánky plný dobrot. No bude to v Bíteši o hodech krásný. S Mirkem Donutilem v sobotu po 18. hodině se ve Velké Bíteši těšíme a všechny, kdo přijdete z Krokodýla, srdečně zdravíme. Tradiční bítešské hody, spolu se tam v sobotu na náměstí vidíme.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
0: A teď jedna těžká italská klasika, Italo hit ze začátku 90., kdy začal vysílat Krokodýl. 17 hodin 35 minut při čtvrtku přesně a tady je Gala Freed from Desire. Dobré odpoledne, krokodýláci.

0: Katy Perry je dobrá muzika z Krokodýla, poslední letní měsíc a je to jasné, budou nadprůměrné teploty a stále málo deště. Každý týden prý naprší maximálně 10 mm srážek na metru, takže to je tak 30 litrů na metru za měsíc. Jak sucho řeší starostové měst a vesnic Jihomoravského kraje, to prozradí Krokodýl, kde už se to řeší. Děkujeme i chválíme.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jsem Jan Gemela, starosta obce Zajíčí a opatření proti suchu nám nařizuje naše ORPčko, takže máme zákaz zalévání zahrad, umývání vozidel a pouštění bazénů. Sucho je takové, že nám v současnosti hynou i 5-6 leté výsadby vinohradů, hynou nám stromy, které jsme vysazovali před 15 lety, a téměř to nejde uzalívat, takže to sucho je opravdu extrémní. Nikdy takové nebylo.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
7: Fotbalový artist se po historické prvoligové výhře vrací domů. Na královopolském Pažitu přivítá elitního soupeře evropského formátu Viktorii Plzeň. V téhle konfrontaci moc potřebujeme 12. hráče na place, tedy silné tribuny. Artist Brno Plzeň, sobota 5. září od 18 hodin. Fanzóna pro malé i velké už od 4. Těšíme se na vás.
8: SK Artist Brno.
9: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penaltě.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Šalalala, pohodovej čtvrtek všem s krokodýlem. Před šestou Jennifer Page a zprávy s Petrou Očem, vítej.
1: Hezké odpoledne, zítra bude uzavřený hlavní vstup do brněnské zoo. Kdy přesně a proč, uslyšíte za chvilku.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pohodu s krokodýlem všem, 17 hodin 59 minut, 58, 59, teď šest, přesně. Pozdravíme všechny s plavákem, co jsou v plavkách a vypadají jak David Hasselhoff, třeba jako Jirka Troubil. Co Jirko, dneska do práce, do Troubska, Jimmy Jamison. Mám tady Taylor Swift, ta bude zase na prígl, tam těm borcům s plavákem, že to mé? Dáme porotkyni superstar Evičku Farnou, měl jsi mě vůbec rád, dívali jste se včera? A kdo neměl kafe, bude espresso, Sabrina Carpenter.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam prostě příjemně, krokodýláci. 23 až 25 stupňů Celsia hlásí Brnéčko. 24 hlásí Šepkovice, 21 stupeň Rosnička Péťa z Vysočiny ze Žďáru. Pátek, poslední pracovní den pro mnohé z vás má být nejteplejší v tomto týdnu. Byť bude oblačný, bude takřka tropický. Na Moravě 30, na Vysočině 26 stupňů.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zítra bude z důvodu betonáže střechy a zajištění bezpečnosti návštěvníků od 13 hodin uzavřen hlavní vstup do brněnské zoo. Možné je jít sezónním vstupem ve směru na Kníničky nebo také služebním vstupem, který je kousek od hlavního vchodu. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán z divadelní fakulty. V akademickém senátu dnes získal 8 hlasů oproti 4 pro Víta Spilku z hudební fakulty. Rektory v Česku jmenuje prezident na návrh akademického senátu. Koupaliště Riviera a Záberdovice, jejíž provozovatelem je společnost Star Sport, mají za sebou úspěšnou sezónu. Podle předběžných údajů navštívilo oba areály téměř 195 tisíc lidí. Letošní léto bylo výrazné především z hlediska počasí, kdy opakovaně padaly teplotní rekordy. Slavný golfista Tiger Woods přistoupil na dohodu o přiznání viny za bezohlednou jízdu v souvislosti s březnovou nehodou. Od soudu za to dostal mírnější trest v podobě 5letého zákazu řízení. Woods letos v březnu boural nedaleko svého bydliště na Floridě. Při předjíždění vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na levý bok. Vše se obešlo bez zranění.
9: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doprava, kolony, monitoruje Krokodýl. Alenka?
10: Hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 176. a 196. kilometrem. Navíc na 193. kilometru probíhá došetřování nehody. A na dálnici D2 se krátce zpomaluje na příjezdu do Brna z Bratislavy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Stenka Ruštoková.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Pohodovej čtvrtek, práci, relax i cestu na vlně krokodýla. Ať to pěkně jede, nestojíte v koloně, byť je to místama fakt cíla. Z Prahy teď jede s krokodýlem legenda zbrojovky Bobíku Brno Milan Pacanda s ženou Jaruškou, tak dobrou cestu domů do Blčiny.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tady je krokodil Patrik Swayze Jacovi, tak jste jak vítr, konečně od Bratislavy, Prahy, konečně u svého domu s krokodýlem. No tak to je super, že? Třeba v Bločině.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: A zvlášť, když to jede skoro zadarmo, krokodýláci, oblíbená soutěž je zpátky. Benzín nebo nafta gratis, uvolňujem zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu. Je to zadarmo, stačí jenom poslouchat naše rádio a vylovit tu správnou výherní písničku. Tak, komu se to povedlo aktuálně? Myslím, že to je Marcela Stišnová.
2: Marcela Křivánková, jsem Stišnová. Vyhrála jsem naftu od Rádia Krokodýl a je to naprosto super. Děkuji.
0: Marci, super, gratulace do Tišnova. Doufám, že Stišnova přiharcujete na hody, tradiční hody do Velké Býteše, které jedou už od včerejška a budou až do příštího týdne a budou nádherný. Nejenom ty folklorní, nedělní, krojovaný, ty sobotní popový rokový, výborný, s Mirkem Donutilem. No a mimochodem další výherní song, pozor, kdo to chce vyhrát jako Marcela? Cyril. Stumblinin, no. Jak toto uslyšíte, hned vemete telefon, voláte studio a pak vyhráváte.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
7: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
8: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
9: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
5: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.

Na sever, do Teplic, odkud je Pepa Vojtěka, kde se slavili taky jeho kolikátý, tuším, 61. narozeniny. OK, proč ne, ale my jsme na jihu, takže na jih, na Krokodýla, Avičiho posíláme, wake me up.

0: Krokodýl, dobrá muzika, Luna Bailando, amigos, adios, dostávám řadu dotazů, jestli dneska budu na přání a krokodýláci, co byste řekli? Budu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: A proto nikam nepůjdu po 19. s váma zůstanu. Mimochodem, leto jde do finále, poslední měsíc letní začal a bude nadprůměrně teplý. Bohužel taky málo deštivý. Nejvíc teplo a sucho tenhle ten první týden, zítra taky nejteplejší den bude vlastně až tropický. 30 v noci 14 stupňů. Pro září dost nadprůměrný teploty. V sobotu přijde lehce studená fronta, mírné ochlazení. Lehce přehánky, ale ty budou jenom brzo ráno, odpoledne slunečno, jasno. Druhý týden září počasí na rozhraní teplého vzduchu na jihu a studeného na severu a převáží teplejší vzduch. Třetí týden v září maxima 19 stupňů, minima 9 stupňů v noci a poslední týden nejvyšší teploty 18 stupňů, nejnižší kolem 7. Pršet moc nebude, asi 10 mm za týden, takže tak 30 litrů za měsíc, no nic moc. A proto mějte stále dobrou, nepromokavou náladu s Rádiem Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Baštím, baštíš, baštírna.
4: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
3: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
4: www.baštírna.cz. Mňam.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
6: Bylo nebylo. Kraj Lišky Bystroušky, jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
7: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

krokodilace, doufám, že vás těší to, co se děje kolem vás, a je to hej, hej, máme minutu a půl do 19. a potom si dáme spolu písničky na přání. Dobrý večer.

0: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Anthropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
1: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 119 000 korun.
3: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz Váš pomocník při cestě na dovolenou.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
4: 19. právě přesně odbyla. Připravená je Pink Trust Fall, Krokodýláci a pak další písničky. Vybíráte a hráte vy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Trochu nám to padá na tom teploměru, krokodýli. 24,5 stupně už je jen nejvyšší teplota tady na Kraví hoře. Tak doufám, že vám je s krokodýlem dobře, jinak jsme většinou už kolem 22 stupňů. Šepkovice jsou na 20, téměř 3. Žďár už je ke 20. Zítra pátek, nejteplejší den tohoto týdne, bude oblačný s teplotou kolem 30, na Vysočině kolem 26 stupňů Celsia.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Zítra bude z důvodu betonáže střechy a zajištění bezpečnosti návštěvníků od 13 hodin uzavřen hlavní vstup do brněnské zoo. Možné je jít sezónním vstupem ve směru na Kníničky nebo také služebním vstupem, který je kousek od hlavního vchodu. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán z divadelní fakulty. V akademickém senátu dnes získal 8 hlasů oproti 4 pro Víta Spilku z hudební fakulty. Koupaliště Riviera a Zábrdovice, jejichž provozovatelem je společnost Star Sport, mají za sebou úspěšnou sezónu. Podle předběžných údajů navštívilo oba areály téměř 195 tisíc lidí.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Servus za volanty, krokodiláci, už by to mělo být mnohem lepší na těch silnicích, alespoň podle Lenky.
6: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony převážně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou o něco plynuleji. Na Brněnsku ve Vojkovicích v hlavní ulici srazilo osobní auto cyklistů. Počítejte s omezením, na místě zasluje záchranná služba i policie. A v Brně v Hradecké ulici stojí porouchané osobní vozidlo. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásný večer všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Břeclaví, Bojanovicám a i k Hodonínu. Zdraví Peťan Holík, už tady chodí nějaký objednávky, třeba od Jardy z Hodonína, jistě přijdou i od dalších a z Průšánek, od Leonky. A právě dneska vidím tady na mě mrká Bronislava Bronislava a moje sestřenice je Broníka, Broníčka, za Svobodna bývalá Ungrová, takže prosím vás, Broníkám, Broníčkám, jedna sváteční Trustfallová od Pink. Krásný večer.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Jajci teda dneska hrajou, že si aj v kašaru na botanické notujou, takže pro Janičku, pro každou její úžasnou klientku, skvělou dušičku, krásný večer, nejenom na botanku, kam vám hraje krokodýl a jdeme hrát písničky na přání, krásný večer všem.
1: Dobrý večer Brno a celá Jižní Moravo, Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak nám to krásně začíná. 7.07, tady je Krokodýl, Petr Holík a už jdeme, jak na aplikaci Rádia Krokodýlka můžete nechávat hlasovky a nebo textovky. A mimochodem asi na 4x to zkoušel Ráďa Bečvář ze Žďáru, ale nakonec se to hlasově nepovedlo, ale textově už to tady máme. A je to důležité, protože dneska narozeniny slaví láska jeho života, které chce popřát štěstí, zdraví. Takže ahoj Krokodýle, ahoj Péťo, prosím, zahraj písničku Bez tebe, Without you od Mariah Carey pro moji lásku, přítelkyni Renatku, která právě narozeniny slaví, taky chci popřát štěstí a zdraví a chci hlavně vzkázat ještě jednou vše nejlepší a moc tě miluju. Tvůj Radek ze Žďáru. A Renatko, i za mě z Krokodýla, jenom to nejlepší, spoustu lásky s Radkem a ať tě provází síla. Tohle to je jenom pro tebe.

0: Výborně rozehraný krokodýl. 19 hodin, 11 minut, už začala skákat písnička, přitom já potřebuji ještě rychle na telefon, kdo ji objednává, kdo si ji přeje a kdo nám tam vlastně na druhé straně u toho sluchátka mává. Halo, tady je Petr, dobrý večer.
1: Hezký večer, tady Marek.
0: Marku, zdravíme, Die se nám hlásí pěkně. Die teďka peče, vaří, smaží, nebo co dělá Die, krom poslechu krokodýla?
1: Teďka jsem smažil řízky kuřecí a bramborový salát.
0: Pěkně, pěkně. A bramborový salát děláš po vídeňsku nebo po moravsku?
1: Po moravsku, moravskej.
0: Mm-hmm, dobře, dobře. Já si jako rád čas od času dám i tu verzi s tou cibulí, jo?
1: Já mu pošlu do rádia.
0: Tu vídeňskou. Hele, Mari, pošli. Prosím tě, pošli, budeme jen nadšení a rádi. Děkujem. Co si dáme zahrát, Marečku, z Die?
1: No, řekni. Mě se strašně líbí DJ Tonka, Šnakis, nebo takhle, co to jmenuje.
0: DJ Tonka, dobře. Pro koho to bude od DJ Tonky?
1: No, pro mýho bráchy, který mě teď poslouchá, je u rádia. Danku, mám tě moc rád, tvůj brácha, a to pro vás do rádia, protože jste nejlepší rádio na jedničku.
0: My moc děkujeme, moc nás to těší. Bráchu, Dana, i tebe zdravíme a krásný večer nejenom do Die přejeme. Mějte se na Znojemsku s krokodýlem parádně. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj.

0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Tady je váš milovaný krokodýl Peťan v 19 hodin 16 minut, minutu po čtvrt na 8, číslo nejlépe 603 103 103. Kdo máš baterku, taky nešetři, pojď si zavolat a pojď si taky dát zahrát. Tak, je tam zase někdo na telefonu, kdo to je? Halo, dobrý večer, Petr. Ahoj, Janičko. Ježíš, tam je zase hukot, tam je zase hukot. Prosím tě, trošku to stlum okolo a koho budeme zdravit? Povídej, ahoj, Jančo.
2: Já bych chtěla pozdravit celý Rádio Krokodýl, jste obrovské skvělý.
1: Dobře, děkujem.
2: Já jsem taková pocit na písničky, na přání mě, a kdo mě zná, já je znám. Tak jim přeju pěknou den a dobrou náladu.
1: Děkujeme, krásný večer, Papa do Řečkovic, ahoj.
2: Ahoj.

0: Kouzlo na kouzelné frekvenci krokodýla. Vanastovky, čas 19.20. Hezký večer všem s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak všecky zdravíme, pracanty, relaxanty, aj marody a jdeme teďka na telefon. Nevím, koho tam máme. Halo, tady je Peťan. Kdo pak se dovolal? 603 103 103. Dobrý večer.
2: Darek Svíňa, tady Vilda ze Slavkova.
0: Darek Svíňa, Vildo, jak to, že sám?
2: No, protože Jaruška chystá večeři dneska.
0: Jo, zase je v kuchyni a zase tam dělá pro tebe dobroty. Skvělý, co to bude dobrého dneska, prosím tě?
2: Smažáček.
0: Pěkně, klasika, smažáček. Skvěle. Jaruško, chválíme do kuchyně, zdravíme k plotně. Hlavně to tam nepřismahni a co mi tam smahneme do té kuchyně a nejenom tam, Vildo?
2: Smahneme nějakou pěknou 90 dle tvýho výběru.
0: Ok, dobře, a bude to pro?
2: Bude to pro Jarušku samozřejmě, dále to bude pro tebe.
0: Děkuju.
2: Pro bajkyrose Zdeňka Rošipkovic, pro oba dva Milany, pro pána Andělu, pro Alex Dohodonína a pro všechny ostatní krokodýláky, kteří volají a kteří nás zdravívají.
0: Teď smaží a dělají třeba zrovna smažák, anebo řízek, nebo aspoň polívku, nebo si dej aspoň třeba bílej jogurt s banánem, že jo, někdo to má ve zdravým režimu. Takže oka, děkujem, zdravíme a krásný večer do Slavkova přejeme. Zdarec, ahoj!
2: Ahoj!

Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: napsal.
1: Hezky rozkákaný krokodýl. Doufám, že se to líbilo i Honzovi, který by chtěl prostě pozdravit všechny, co právě sedí za volantem a řídí. On jede do Brna, tak ať to lépe jede. Honzo, děkujeme, zdravíme. Mimochodem, mám tady i objednávku z Ledového království pro Jarouška z Hodonína a pro mě, ale tady je to ovšem bez podpisu a shodou okolností, protože nás poslouchá Hodonín, Leonka, poslouchá nás Alex, mimochodem v posteli se kurírující, uzdravující, všechny zdravící, mávající. Tak tady máme pozdrav, který říká: ahoj Petře, zahraj pěknou písničku pro Lukáše do Třebíče, to píše Jarda, Hodonín, ať se uzdraví, pro Jaromíra a Bohouše do Obřan a do Hodonína, do Prušánek pro Leonku, do Hodonína pro Davida, Ivetku a Alex, ať se uzdraví, a Martina do Hodonína a pro tebe do Krokodýla. Váš Jaroslav Dobeš z Hodonína. Jarošku, děkujeme. A tady i od té tvé kamošky, co chce pro tebe speciálně, tak Ledový království, když ty bys potřeboval hlavně horký čaj, že jo? A nějaký acilpirin, nebo anopirin, nebo něco uzdravujícího. Doufám, že budeš plný síly z Krokodýla.

0: Najednou pro všechny dobré hodoňáky, od Jarouška pro Jarouška, pro ty kamarády, kamarádky, pro Leonku, pro Alex a prostě na 954 FM, kde jste všichni pod hodonínem.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Na přání hraje Krokodýl, půl osmé, skoro 4 minuty, tady je Petr, kdo pak je na telefonu, jdeme opět na 603 103 103, halo, dobrý večer.
2: Ahoj Peťo, tady je Peťa ze Žďáru.
0: Vysočina na telefonu, no výborně, hola hoj, čau, čau do Žďáru. Jak se tam máme, Peťo, co před víkendem,
2: jo,
0: těsně,
2: je to dobrý? Teplo, tak je to dobrý.
0: A zítra bude nejvíc teplo, 30 no. U nás. Takže u vás tak třeba 27, to bude dobrý, ne?
2: No.
0: Tak se v tom neupečte. Míra v pohodě, kočičky v pohodě?
2: Jo, kočičky v pohodě, Míra taky.
0: Tak ho zdravím, mávám
2: dneska
0: prosím
2: tě. Dneska není v práci, tak
0: já
2: je to dobrý.
0: Já tam trošičku slyším, tam někde zpovzdálí, takže mu mávám. A co si zahrajeme a pro koho to bude, Péťo?
2: No, Taylor Swift, nějakou pěknou písničku.
0: Dobře, Taylor Swift, ok, vyberu. A bude to pro Péťo?
2: Bude to pro tebe, pro mýho Míru, pro Jirku Vínena, hlavně pro Alex.
0: K léčení, ona se furt,
2: furt
0: kurýruje, říká. Pro zbrojováky, pro kometáky, pro ty fanoušky, a i pro ty aktivní sportovce. Co tam Mira pokřikuje? Něco o jabloni? Já nevím.
2: Ne, nějaká broníčka nebo nějaká sestřenice. Nebo...
0: Jo, to já mám sestřenici broňku. V Holasicách, no. Takže do Holasic, do Rajhradu, Bronislavě, Bronice a všem broníčkám, co jich u Krokodýla máme. Peťulko, děkuju, tady je
2: dobře, jo.
0: Vaše oblíbená Taylor Swift, papa, ahoj kometa, ahoj, čau.

0: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček přikoupí se tu 4 pytlů.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
6: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Navždy kometa pro všechny modrobílí celé té kometácké rodince a taky do Slavkova pro Čermáci, Slavkováci, protože tady dostávám nějaký fotografie, kde je ten smažák a už je to prej zbodnutý, prej vůbec nezbylo na ochutnávku, no to teda máte u mě schovaný, Jaruško. A jdem na další písničku, mimochodem toto bude Michael Gray Weekend. Já mám takovou speciální sestavu věcí do fitka na cvičení nebo na běhání. Tohle tam prostě mám od začátku. To je rok 2005, to jsem ještě dělal. Česko hledá Superstar druhou řadu, to je písnička z toho roku a ta je fantastická. A mimochodem dneska je jako narození nová.
1: Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: Ale chystám tady taky Luan Avenir, protože mi píše z Prušánek Leonka. Zdravím, dneska v práci opět s Ivetkou luxusní. Budete mít Luan Avenir dneska opravdu Ivetka zlatíčko největší. Co se v ní obrátilo, že by ten rohatec prostě přišla. Já bych tu akci a sobotu normálně nejradši hned zase vrátila. Tam to prostě bylo luxusní nejvíc a já už se strašně zase těším na zítřek, na vysávání, co bude zítra, hlavně na ty její hlášky Ivety. Makej, Leono, pořádně to dělej, Leono. Ty hlášky já prostě miluju, fakt to je od ní prostě nejlepší. Makej, Leono, no Leono, máš to nachystaný. Luan Avenir, ale předtím musíme jít za prvé na telefon a za druhé musím pozdravit naši kolegyni 35-letou Petru Papančevovou. Dneska narozky Péťa slaví, poslouchá tady u nás baráku, takže Péťo, štěstí, zdraví. Těm 35 nám připravený Michael Gray Weekend, i když je už dávno po víkendu a ještě dva dny nebo den před víkendem. Pro tebe za chvilku, ale jdeme ještě na telefonu, protože tady máme posledního telefonistu. Za minutu 7:45, kdo pak tam je? Haló, dobrý večer.
2: Zdarec Burče, co novýho ze štatlu?
0: Zdarec ze štatlu, čoveče. No, co novýho? Naprší 30 litrů maximálně za měsíc září, za poslední letní, takže...
2: To vám tam dohřet podrážky.
0: Přesně jak říkáš, no, a tobě pedály a galusky. No, Zdeněčku, takže takhle to máme. Prosím tě, hezký závěr léta a dobrý start školy, že jo, ať máme pěkný známky nejenom z cyklotras kolem Mušovských jezer.
2: Jasně, no, já jsem taky začal.
0: Kdy tam začneš zase drandit na kole, co? Co koleno?
2: Nevím, no budu aspoň plašit špačky bych tam mohl jet.
0: To bys mohl, no. Hlavně tě cajk teda to koleno, tak prosím tě, koho pozdravíme, řekni, krom doktoru.
2: No přesně, doktor, dneska jsem si moc nepokecal, protože je odevřená pusa, ale na zubním řekneš, dobrý den, bolí, nebolí, děkuji, na shledanost. A to mě ještě pozvali Rudíkovština, vypso, knedlo, zelo.
0: Dobře, Rudíkovština.
2: Takže... písničku do Rudíkova, písničku pošleme ještě třebickým motorkářům čele s Blondiatovou.
0: Oli Atáskovou, jasně.
2: Jejímu Bobovi, celé fajn parče kolem nich. No a Slavkovákům vysmátým Pavlíkovi do Velmezu a Tajgrovcům Šklova Utěchova. Čili jsme byli trošku na jihu, na těch špačkách, takže Burčákovi pohodový večer a zdar jak Zíňa přezdenek.
0: Dobře to říkáš a Aranku musíme pozdravit na sever, ne?
2: Jo, včera jela za mnou ze severu a dojela do Olomouce, měla defekt, tak se vracela.
0: Ježíš, no. Aranko, tak repete a šupušačeš tady zase s náma blízko, jo?
2: Jo.
0: Hoď to do cajku a krásný večer, Zdeny, zdarec.
2: Zdarec, Peťané.

Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Teď budeme hrát na přání pro Leonku, která poslouchá ve Vyškově, takže zdravíme na halu do Líru. Díky, že jste s námi. Pěkný večer, Jirka s vámi. Na

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 15. hit za hitem bude Katy Perry. Snow Informer. Tereza Mašková. Když vidím náš týbe. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 8. večerní.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
2: Pátek čekáme na jižní Moravě tak trošku léto opět. Teploty budou až kolem 29 stupňů, k tomu čekáme polojasnou oblohu.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně.

0: Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Zítra bude z důvodu betonáže střechy a zajištění bezpečnosti návštěvníků od 13 hodin uzavřen hlavní vstup do brněnské zoo. Možné je jít sezónním vstupem ve směru na Kníničky nebo také služebním vstupem, který je kousek od hlavního vchodu. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán z divadelní fakulty. V akademickém senátu dnes získal 8 hlasů oproti 4 pro Víta Spilku z hudební fakulty. Koupaliště Riviera a Zábrdovice, jejichž provozovatelem je společnost Star Sport, mají za sebou úspěšnou sezónu. Podle předběžných údajů navštívilo oba areály téměř 195 000 lidí.
0: Přehled dnešních událostí.

0: Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio, které nabízí benzín.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Máme pro vás hektolitry benzínu a vy si hlídáte další výherní hit, který je připraven krokodýláci. Jaký to je, to vám prozradím právě teď.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl

Tady Krokodýl, tohle vaše rádio, díky, že posloucháte i po 20. hodině. S vámi Krokodýl Jirka. No a za okamžik se podíváme, jak si u nás můžete vyhrát stupenky na brněnský fotbal. No a mezi tím David Guetta, tedy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone.

0: fandí brněnskému fotbalu. Poslouchej a vyhrále.
1: Je to tak, roku díláci. Tohle je rádio, které fandí brněnskému fotbalu a vy si buďte jisti, že zítra v tom nejlepším poránu na vás máme, tedy pro vás máme speciální soutěž o vstupenky na Artis Brno, tak nás pozorně poslouchejte a pojďte na futbálek o víkendu s Krokodýlem zadarmo.
0: Krokodýl fandí brněnskému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
2: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
3: Vážně?
2: Jasně, dej na mě.
4: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na kroku díl ATC Around the World, tak možná, že se taky někde točíte. My vám k tomu hrajeme. Teď speciálně taky všem autobusákům, co jezdí pod vlivem krokodíla, podobně jako Petr, který brázdí ulice právě teď. Pink Runaway z krokodíla.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: prachy do tvý ruky.
1: Tohle je rádio, které vám nabízí, a teď dobře poslouchejte, 119 tisíc korun za náš záhadný krokodýlí zvuk. Stačí nás pozorně poslouchat, no a v pravý čas volat studio a vyhrávat prachy na ruku. Po ránu soutěžíme.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Nechoď do té vody!
3: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
4: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
0: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 21. z Krokodýla jedno Italo Disco. Eurythmics, Sweet Dreams. Čina Skipusa. Nejlepší hudební mix po 21. hodině.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pátek čekáme na jižní Moravě tak trošku léto opět. Teploty budou až kolem 29 stupňů, k tomu čekáme polujasnou oblohu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Zítra bude z důvodu betonáže střechy a zajištění bezpečnosti návštěvníků od 13 hodin uzavřen hlavní vstup do brněnské zoo. Možné je jít sezónním vstupem ve směru na Kníničky nebo také služebním vstupem, který je kousek od hlavního vchodu. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán z divadelní fakulty. V akademickém senátu dnes získal 8 hlasů oproti 4 pro Víta Spilku z hudební fakulty. Koupaliště Riviera a Zábrdovice, jejichž provozovatelem je společnost Star Sport, mají za sebou úspěšnou sezónu. Podle předběžných údajů navštívilo oba areály téměř 195 000 lidí.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

štěstí. Čtvrteční krokodýlí pilíček se nám rozjíždí s datem 3. září. Na krokodýlu je s vámi Jarek Hemala, přeji pohodovou noc. Pojďme si společně užít další skvělé hity, které jsou pro vás připraveny, a mějte nádherný poslech.

0: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
1: Uni Hobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Krokodýl je s vámi, Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. Dneska Bronislav a Bronislava slaví svůj svátek a my přejeme všechno krásné. I dalším oslavencům jen to nejlepší z krokodýla a ve čtvrtečním krokodýlím pryčku máme pro vás další hit.

0: počasí.
1: Pátek čekáme na jižní Moravě tak trošku léto opět. Teploty budou až kolem 29 stupňů, k tomu čekáme polojasnou oblohu.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: V pondělí 7. září dopoledne proběhne slavnostní zahájení projektu Parkovací dům Nový Lískovec poblíž parkoviště mezi ulicemi Svážná a Oblá. Poklepání základního kamene stavby se zúčastní představitelé města a městské části. Na Kravýhoře se bude tuto sobotu konat už 11. ročník akce Den náborů. 128 klubů představí více než 60 druhů sportů a zájemci si mohou vybrat právě ten, který je bude bavit. Vstup je zdarma. Brněnský festival Serial Killer se letos zaměří například na islandskou a nizozemskou seriálovou tvorbu, ale také na téma etiky v audiovizuálním průmyslu. Poprvé dá publiku možnost vybrat vítěze divácké ceny. Koná se od 23. do 28. září.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
3: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

Další skvělé hity jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla. My teď také budeme vás zdravit, co nás ladíte a posloucháte ve Vyškově. Vyškov ladí na 102,6 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a užívejte s námi hit za hitem.

Na Krokodýlu teď budeme zdravit všechny řidičky a řidiče. Já jsem také zjistil, že po dlouhé převýchově švédských řidičů se přes noc změnila pravidla silničního provozu ve Švédsku, a to právě dnes v roce 1967. Od rána se jezdilo pak vpravo. Tak, do Švédska, pokud byste jeli už vpravo, teď ale my můžeme si pěkně na pohodu na silnicích tady v Brně či ostatních Jihomoravského kraje užít hit za hitem z Krokodýla.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pátek čekáme na jižní Moravě tak trošku léto opět. Teploty budou až kolem 29 stupňů, k tomu čekáme pol jasnou oblohu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Zítra bude z důvodu betonáže střechy a zajištění bezpečnosti návštěvníků od 13 hodin uzavřen hlavní vstup do brněnské zoo. Možné je jít sezónním vstupem ve směru na Kníničky nebo také služebním vstupem, který je kousek od hlavního vchodu. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán z divadelní fakulty. V akademickém senátu dnes získal 8 hlasů oproti 4 pro Víta Spilku z hudební fakulty. Koupaliště Riviera a Zábrdovice, jejichž provozovatelem je společnost Star Sport, mají za sebou úspěšnou sezónu. Podle předběžných údajů navštívilo oba areály téměř 195 000 lidí.
0: Přehled dnešních událostí.

Pěkný poslech, krásnou noc, Jarek Hemala s vámi. A my budeme mít připraven další hit pro vás, pro všechny, co rádi pomáháte a přidáte tu pomoc tou ruku. A Krokodýl je rádio, které pomáhá vám, co píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval? Neváhejte, napište pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Servírujeme vám hit za hitem. Při čtvrtku na Krokodýlu v Pelíšku vás všechny zdraví Jarek Hemala. No a nezapomeňte, že i zítra po ránu pro vás budeme mít připravené prachy. Prachy přímo do ruky v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Tak, kdybyste měli zájem, zítra po ránu dostanete šanci získat peníze. Ode mě šance vychutnat si ten největší hudební výběr. Krásnou noc.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Do Vyškova míříme, kde nás ladíte na 102,6 FM a jdeme se podívat na sídliště a na nový parkovací dům. Ano, prosím vás, na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům s kapacitou asi 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí. Radnice o tom informovala na svém webu. Sídliště je vozy dlouhodobě přetížené a výše investice dosud není známá, ale těšte se na to, řidiči a řidičky. Zdravíme do Vyškova na 102,6 FM a posíláme další hit.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

čeho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na Krokodýlu pro vás chystáme další hity. Jarek vám přeje krásný poslech. No a teď také vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače. Do jedné z brněnských školek jsme se vydali a ptali, proč už dnes vojáci nenosí brnění.
1: Protože jsou plázdniny a v plázdninách je nenosí.
2: Protože v letě je nenosí, jo.
3: Protože by jim bylo vedro.
4: Když je to brnění strašně těžký, tak by mohli spadnout.
5: Protože asi ho už nepotřebujou.
6: Už dneska nenosijou brnění, protože můžou jezdit v tanku.
0: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Radio Krokodýl.